0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

V 70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rusa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři, Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

a čas šel dál, ale tady, tady se už zastavil. Koleje zarůstá, jenom tráva na pražcích.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Horta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o 2 roky později.

0: zahrát třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk, no ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
1: Můžeme taky... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně. Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
0: ano.
1: Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to. Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní zabodli.
0: Nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak dá řekli, upek. Že měla, ano. Že splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, v ložnici, to mě zajímá. Malo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, jde tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď, prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhněte, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: Že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
4: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režírat to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: Tohle, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli se to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko, Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko, Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkud?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano.
0: Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. Minus to tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Ztracený
4: motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenského podhůří.
0: Hezky.
5: A Cibečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopníme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela vešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
0: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
0: No, ani to ne.
1: Ani to ne, až
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové. Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má rozdělatý.
5: Skoro, že jsem to
3: velké
5: nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak bo to otřem trošku.
8: Já jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patologií?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, až nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký.
7: Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Pani má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepiku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli tzv. Kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy. To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezávím. Tak jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.

0: dici, no, ja
1: uciekam. Co pak Schwarzenegger?
0: No, no, no, no, no.
2: Ja už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
3: Humoriáda.
4: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
5: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Regulace pohonných hmot v Česku končí. Správa železnic nebude opravovat nádraží v Novém Boru. V Máchově a Hamerském jezeře jsou podle hygieniků synice. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: O té bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu.

0: regulovat v první polovině dubna. Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve státním fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale šlo o stovky milionů korun. Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody ke koupání. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice v Liberci. Ve zvýšené míře jsou Synice jen na Máchově a Hamerském jezeře na Českolipsku, říká mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
1: Při koupání ve vodě, která obsahuje Synice, určitě doporučujeme se poté osprchovat v pitné vodě a koupání by nemělo trvat déle, než na sobě uvidíme na svých prstech rozmoklá bříška prstů.
0: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají přírodní koupaliště v Nedamově a Zákupech na Českolipsku, lesní koupaliště v Liberci a koupaliště v Sedmihorkách v Českém ráji. V kauze údajného dotačního podvodu v Jedřichovicích na Děčínsku by měl dnes okresní soud v Děčíně vynést rozsudek. Státní zástupce obžaloval obec samotnou i nezávislého starostu Marka Kny. Jde o dotaci ve výši zhruba 1,5 milionu korun na opravu cesty zdevastované těžkou technikou při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Státní zástupce je vinný z neoprávněného čerpání dotací na vybudování cesty, která měla údajně sloužit jako evakuační komunikace při požáru. Starosta vinu odmítá.
2: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, ráno ojedinile déšť, odpoledne přehánky nebo bouřky výjimečně i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pět hodin, čtyři minuty, pátek 17. července. Tolik první a důležité informace z dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. A jaké další vám předáme? Prázdniny jsou v plném proudu, stejně jako dětské tábory, a tak budeme mluvit o tom, jaké jsou letošní kontroly dodržování hygienických standardů a jaké vlastně mají smysl. Liberecký kraj podpoří dvě záchranné stanice pro zraněná zvířata. Proč jim přidává peníze, i to je naše další téma. A dnes je tomu už 37 let od legendárního projevu Miloše Jakeše v Červeném Hrádku. Projev plný nechtěného humoru a zlidovělých výrazů si proto rádi připomeneme. Přejeme vám klidné ráno v naší společnosti a hrajeme Ilonu Čákovou.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Srdce nehasnou, jeden z vašich oblíbených duetů, tak to mohu alespoň hodnotit z písniček Na přání. Na ty ale bude čas až v poledne, teď totiž míříme za prvním tématem Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Liberecký kraj mezi dvě záchranné stanice pro zraněná nebo handicapovaná volně žijící zvířata. Obě jsou součástí národní sítě záchranných stanic. Kvůli výpadku příjmů ze státního rozpočtu ale mají finanční problémy. A podrobnosti přidává redaktorka Jana Pavlíčková.
2: Záchranné stanice v Česku ošetřily vloni 40 783 živočichů. Šlo o zraněná zvířata, která lidé najdou venku, nebo je srazilo auto, jsou vysílená a podobně. Za posledních 10 let počet přijatých zvířat vzrostl pětinásobně, ale peněz na provoz je méně. Ministerstvo zemědělství letos poprvé dotaci na jejich provoz zamítlo. Přitom náklady na léky, veterinární péči, rehabilitaci nebo speciální výživu pro ta zraněná zvířata rostou. I proto Liberecký kraj přispěl na provoz dvou z nich, a to částkou 400 tisíc korun.
3: No a mezi které stanice se peníze rozdělí?
2: Tak jde o stanici Falko, působící na Českolipsku a také v Ústeckém kraji, a potom organizaci Jaro z Jaroměře, která tedy kromě Královéhradeckého kraje působí i na Semilsku. Kromě toho je tady ještě v regionu záchranná stanice Archa v Liberci, ovšem tu financuje zdejší zoologická zahrada. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 jsou záchranné stanice nenahraditelné.
4: Ten hlavní cíl záchranných stanic není mít tam nějaký útulek pro postižené sojky nebo kosy, ale hlavní cíl je vracet je zpátky do přírody. Hlavní efekt je zejména u těch druhů, které jsou vzácné, to znamená různí dravci, sovy a podobně, kde populace těch druhů jsou opravdu malé a každý ten jedinec má svůj význam. Samozřejmě oni se postarají i o ta běžná zvířata, jako je právě třeba kos, rabec a podobně, nebo se třeba srazí nějaké zvíře na silnici, tak se oni taky postarají.
2: No, mezi nejčastěji přijímaná zvířata patří ježci, holuby hřivná či poštolky, rolísy nebo netopíři, ale také zajíci, sražené srnky, veverky. Objevují se ale také i vzácné druhy. Třeba v loni to bylo 31 orlů mořských, 3 orly královští, 2 rysy a podobně.
3: A jak vypadá aktuálně situace ve stanici Falko, kam jde část peněz od Libereckého kraje?
2: No, ty, jak zmínil vedoucí stanice Václav Tomšovský, tak telefon jim tam zvoní téměř každých 10 minut. Třeba pro příklad 28. června měla stanice přes 315 telefonů za den a převezla 135 živočichů v nouzi. A podobné je to i v jiné dny, protože právě teď je to období, kdy se rodí mláďata, do toho jsou obrovská vedra, která zvířata vysilují. Ovšem pozor, ne každé zdánlivě opuštěné mládě potřebuje pomoc, upozorňuje náměstek Klápště.
4: Teď je období, kdy vylétávají ptáci z níst, to znamená, když vidíte nějaké drobné opařence, jak poskakují po ulici a třeba nemají ještě ocas, nebo jsou takový neopaření, tak to neznamená, že jsou opuštění, ale oni vlastně se učí lítat, tak je prosím vás nezbírejte v tuhle chvíli a nedávejte do záchranných stanic, ale počkejte nějaký čas a oni se o ně tedy postarají, to znamená, teď není čas sbírat mláďata, pokud nejsou zraněná.
2: No a jestli v přírodě na takové zvíře v noze narazíte, tak je opravdu důležité předem zavolat tu záchrannou stanici, aby situaci posoudili, a kontakty najdete na webové stránce zvířevnouzi.cz.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest je s vámi Český rozhlas Liberec a tohle byl Paul McCartney. A pokud si dnes vyrazíte na den vratislavické kyselky nebo na otevření výsecké rychty v Kravařích po velké opravě, vezměte si pro jistotu sebou i deštník. Počasí. Ráno je dusné s teplotami v širokém rozptylu mezi 15 a 22 stupni a během dne se mohou dostat až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude opravdu velmi pestrá, od slunečné až po zataženou a odpoledne s četnými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné a doprovázené kroupami a silným větrem. Biopředpověď je kvůli tomu na nejvyšší trojce, tak na sebe buďte opatrní. Za chvíli vám prozradíme, co se bude řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: otázce. V 5 hodin a 22 minut, o čem bude naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou po 13. hodině. Oba teď zdravím a ptám se, tak jaké téma se bude probírat tentokrát?
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Jak bylo řečeno, poslouchejte dnes po 13. hodině na našich vlnách a své dotazy můžete zavolat i v průběhu vysílání. Teď je 5.24 a na cesty toulaví se v Českém rozhlase Liberec vydává Michal Tučný.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Miroslav Holubec vám ve zprávách řekne, že dnes i v Libereckém kraji hrozí silné bouřky.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů. To je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývajících 11 pak řidiči aut. V severních Čechách dnes hrozí silné bouřky a přívalové deště. Meteorologové varují před silným větrem, větším množstvím srážek a krupobytím. Výstraha platí od 1 hodiny odpoledne do půlnoci. V Novemboru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec prohlásil, že je nevinný. Fotbalisté Jablonce mají novou posilu. Do týmu přišel z Pardubic 23-letý útočník Filip Vecheta. Podle informací na webu jabloneckého klubu přišel bývalý mládežnický reprezentant na sever Čech na roční hostování. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, ráno ojedinělé déšť, odpoledne přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Rychnově o Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu. Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi dětské tábory. Zaměříme se proto na kontroly a v závěru hodiny se zaměříme také na humor. I když to nebude humor v pravém slova smyslu.
3: No tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovat taky. My pěstujeme koně. Ona se tak zarazila a dívá se na mě, koně, jak to, proč koně?
0: Určitě jste poznali dnes už legendární projev Miloše Jakeše na Červeném hrádku. Tak si ho připomeneme, protože některé výrazy doslova zlidověly. Například kůl v plotě nebo slavné blojrely. Tak teď už pro vás máme Ivetu Bartošovou. Přejeme vám klidné páteční ráno v naší společnosti 5.33.

0: Dobré ráno, s vámi Český rozhlas Liberec, 5 hodin 38 minut a po našich vlnách teď míříme na dětské tábory.
1: Podle mého názoru i kontrola, která nekončí zjištěním závadou či sankcí, tak má určitě svůj smysl. Je to jednak potvrzením pro toho pořadatele, že vše má nastaveno v pořádku, ale současně nám to dává příležitost připomenout ty zásady, prodiskutovat nějaká témata, praktická doporučení, poradit v rámci našich kompetencí a vlastně i vzhledem k tomu, že ti pořadatelé jsou třeba stále stejní, tak ale ten personál obslužný těch táborů se vlastně každoročně mění, čili že my tam máme každý rok někoho jiného v kuchyni, někdo jiný dělá zdravotníka, takže tam určitě ta edukace a ta prevence těch kontrol je nesmírně důležitá.
2: Kdo tedy touží nějaký ten tábor provozovat a schání pomocníky, tak ti lidé musí projít nějakou zdravotní prohlídkou.
1: Určitě ano, to říká zákon o ochraně veřejného zdraví, to je ta doprovodná dokumentace, kterou také kontrolujeme a u těch fyzických osob je to posudek o zdravotní způsobilosti, který vydává poskytovatel zdravotních služeb, který je vlastně praktický lékař těch lidí a ten posudek má dneska vlastně už neomezenou platnost s tím, že pokud nedojde ke změně zdravotní způsobilosti. Mm-hmm. Takže to ti pořadatelé vlastně schraňují, vyžadují a potom nám prokazují při kontrole.
2: Když už jsme u zdraví, u zdravotnictví, tak určitě na každém táboře by měl být takzvaný zdravotník.
1: Je, ano.
2: A ten musí teda tady také splňovat?
1: Určitě, ten musí mít předpoklady nebo musí mít kvalifikaci pro výkon zdravotníka a to zase v zákoně je vlastně výčet, kdo všechno to může dělat, ale nejčastěji se asi setkáváme s tím, že buď to jsou profesionální zdravotníci, sestřičky, anebo to jsou lidé, kteří mají kurz. A vlastně ten rozsah a náplň toho kurzu udává příloha té vyhlášky, na základě které my ty tábory kontrolujeme, takže mají osvědčení a ty nám vlastně předkládají ke kontrole.
2: Kolik těch táborů tak zkontrolujete v průběhu sezony? Tak plus mínus.
1: Tak plus mínus kolem té stovky.
2: Kolem stovky.
1: Jak těch klasických stravovacích akcí, tak jiných podobných akcí, tak ale i těch poskytovatelů stravovacích služeb, které vlastně těm táborníkům vaří.
2: A vy dáváte vždy předem avízo, že přijedete, nebo je to?
1: Ne, vždycky to je namátkou nebo náhodně, nikdy o nás nevědí.
2: To musí být i překvapení.
1: Je to.
2: Kontrola je tady.
1: Je to překvapení pro ně určitě vždycky a pro nás někdy taky, když přijedeme a tábořiště je úplně prázdné a jsou na celodenním výletě. Tak to se nám stává celkem často.
2: A to znamená, že zase odjedete a přijedete a až zase někdy jindy. A byl třeba nějaký tábor, kde jste se říkali, no to je paráda, tady to je všecko splněno úplně.
1: Určitě, já bych skoro řekla, že takových je většina. Takže jsou skutečně dobří.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, je přesně 6:45 a v Máchově jezeře a v přírodním koupališti v Hamru na jezeře by se neměli koupat citliví jedinci. Jsou tam přemnožené sinice. Počasí. Jinak ale dnešek na koupání bude totiž horký, ale možná také bouřlivý. Na obloze bude slunce i mraky, odpoledne se mají přidat četné přehánky nebo bouřky. Ty mohou být výjimečně i silné s kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách je čekejte okolo 22. Na víkend se pak o něco ochladí, v sobotu polojasno s přehánkami a teploty až 26, v neděli bude srážek o něco víc a maxima se budou držet do 23 stupňů Celsia. Od počasí do našeho archivu dnes je tomu 37 let od chvíle od legendárního projevu Miloše Jakeše v Červeném Hrádku.
1: Měli tam bojlery, já nevím, asi 10 tisíc měli těch brojlerů a měli 7 prasat.
0: Bojlery i brojlery si připomeneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec už za pár minut.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Taky jsem se

0: Je přesně 5:51 a tento čas je u nás vymezen a vyhrazen humoru a ani dnešek nebude výjimkou. Nepustíme si ale vyprávění nebo vystoupení bavičů, poslechneme si ukázku skutečného politického projevu, který se stal terčem vtipu. Legendární projev Miloše Jakeše, který tehdejší generální tajemník československých komunistů pronesl 17. července 1989 v kulturním domě JZD Červený Hrádek na Plzeňsku. Rozebíral v něm situaci v zemi, chyby socialismu a dokonce kritizoval i Sovětský svaz. Projev plné nechtěného humoru se dostala na veřejnost přes vlny Rádia Svobodná Evropa a některé Jakešovy výrazy dodnes zlidověly.
1: Já jsem byl kdysi v Maďarsku a ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem tam zkoumat ty otázky, jak oni to dělají. Prostě oni vyráběli, bych řekl, to obilí vyráběli v družstvě. A tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, asi 10 000 měli těch brojlerů a měli 7 prasat. No tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovat taky. My pěstujeme koně. Ona se tak zarazila, dívá se na mě, koně, jak to, proč koně? Já říkám, železní koně. U nás totiž ty kravíny, ty chlívy se přeměnily v garáže. A většinou tam stojí to auto. A ona mi na to odpověděla. Až já budu na to auto mít, já se taky na to vykašlu. A taky tam dám to auto místo té krávy a místo těch prasat prostě. Tedy je vidět, že ty lidi myslí obdobně, no ale reagují na danou situaci. Na danou situaci prostě tak, aby se hledají, jak se mít lepší. Co udělat pro to, aby se měli lepší. A my jsme to trochu přehnali. My už jsme příliš, bych řekl, spohodlněli. A doba žádá, aby nás, doba nás z toho pohodlí vyvádí a budeme nuceni z něho vystoupit, jestli chceme obstát.
0: To byla část legendárního projevu Miloše Jakeše, který pronesl před 37 lety. Je 5:53, za chvíli od nás další zprávy a po 6. nahlédneme jako každé ráno do kalendáře a dalším naším tématem bude, jak dětem vysvětlit užívání léků. Tak tím vás zvu do další hodiny Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Ještě předtím vám zpívá Helena Vondráčková nebo Chris Ria. Dobré ráno přejeme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Tělovýchovná jednota Sokol v Turnově rekonstruuje kotelnu. V České Lípě dnes začíná čištění Bulharské ulice. Obec Mříčná chce příštím roce modernizovat fotbalový areál. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin.
5: Podle starosty sokolské obce Milana Hejduka nebylo možné na takto staré zařízení sehnat náhradní díly. Součástí prací je výměna technologie, úpravy rozvodů vody a kanalizace a další stavební úpravy. Sokolové nechtěli čekat na to, až dojde k nějaké havárii. V takovém případě by bylo nutné Sokolovnu dočasně zavřít. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici, proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistit budou úsek od výjezdu u Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Následně silničáři překreslí i vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení potrvá do zítřka, v případě deště do neděle, oznámilo vedení města. Radnice v Mříčné na Semilsku plánuje modernizaci fotbalového areálu za 10 milionů korun. Práce mají začít na jaře. Současné kabiny vystřídají nové moderní, trávník dělníci kompletně vymění a vzniknout má i běžecká dráha, kterou potřebují malí hasiči na své tréninky. Podrobnosti dodává nezávislá starostka Jana Holcová.
6: Máme tady hasiče, který se účastní prostě spoustu soutěží a jsou v tom dobrý. Tahle ta běžecká dráha tady nikde není ve okolí a musí jezdit trénovat třeba až do Boskova.

0: Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě. Uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce. Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zadrženého v Česku. Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala také Sara Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou, Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu. Počasí. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, teď po ránu ojediněle déšť, odpoledne přehánky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na horách to bude 21 až 24 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hezké dobré ráno, jsou přesně 4 minuty po 6 a ve zprávách jsme vám řekli o dnešním omezení v Bulharské ulici v České Lípě. A přidáme i další informace ze silnic z našeho kraje, třeba o víkendovém omezení v Hrádku nad Nisou nebo o změně parkovacích zón v Liberci. Kromě toho přidáme v této hodině dobrého rána i kalendárium a dětskou anketu a jako první rozebereme téma, jak dětem vysvětlit, co je to lék, příbalový leták a jak se chránit před bacily. Tak určitě poslouchejte. S vámi je Český rozhlas Liberec. Nezapomeňte na Martinu, má dnes svátek.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: 6 hodin 11 minut a v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec míříme za zdravotnickým tématem. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí. Nejmenší se znamují s bylinkami a bacily, starší s příbalovými informacemi nebo vývojem léčiv.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo.
1: Hele, a co takhle jako jí slízátko?
2: Ne! Jo, jo,
1: prskat na sebe bacily?
2: Ne!
1: Jíst čokoládu?
2: Ne!
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ji ze školky?
4: Ne.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
4: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak si děti zásady prevence naučí a zapamatují.
5: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
5: Takhle do ruky.
6: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
7: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ráno je dusné, srážky postupně doznívají a teploty v širokém rozptylu mezi 15 a 22 stupni Celsia. Tak takové je teď aktuálně počasí.
1: Počasí.
0: A během dne nám maxima poskočí až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude pestrá, od slunečné až po zataženou, odpoledne s četnými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné a doprovázené kroupami a větrem. Bio je na 3. stupni, tedy na tom nejvyšším, tak na sebe buďte velmi opatrní. No a máme pro vás ještě jednu meteorologickou zajímavost. Podle měření má Středozemní moře u Itálie teplotu až 30 stupňů Celsia. Je tak dokonce o něco teplejší než třeba u Egypta. No a od moře už míříme zpátky do Libereckého kraje. Za chvíli otevřeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec kalendář. Tak zůstaňte s námi, ať vám v pátek 17. července nic zajímavého neuteče.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zítra tomu bude 13 let, co byla oficiálně zpřístupněna rozhledna Maják Jar Cimrmana v Příchovicích. Vidět z ní můžete krajinu Železnobrodská a Semilská a ještě dvě zajímavosti k ní. Na rozhlednu vede celkově 115 schodů a postavena byla bez evropských dotací. Tak to je víkendový tip na příjemný výšlap a snad i nějaký rozhled. A s pohledem do kalendáře pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Liberec Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, kdy bude zprovozněna nová zastávka u liberecké nemocnice. Řekne vám to Miroslav Holubec ve zprávách.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na několika místech v Liberci začne od listopadu fungovat takzvaná smíšená parkovací zóna. Budou v nich moci parkovat držitelé abonentních karet i ostatní řidiči. Ti budou muset zaplatit parkovné. Nová autobusová zastávka u krajské nemocnice v Liberci by měla být podle vedení města v provozu v nejbližších týdnech. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít technické služby. Ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku se lidé budou moci seznámit s historií lyžování. Město buduje novou naučnou stezku. Hotová bude zhruba do dvou týdnů. Stezka s 13 informačními tabulemi povede od centra města ke ski areálu Šachty. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. 10 zemí, včetně Česka, úřad vyzvalo, aby přehodnotil také nový systém ETS 2. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, ráno ojediněle déšť, odpoledne přehánky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená ulice Pasecká. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě koukám na naší slavnou 35 a její tři omezení. Aktuálně se jede pomalej jen na příjezdu do Liberce od Chrastavy. A na silnicích zůstaneme i dál a řekneme vám o víkendovém omezení v Hrádku nad Nisou nebo o plánovaných úpravách parkování v Liberci. Kde konkrétně a od kdy, i to od nás uslyšíte. Jsme Český rozhlas Liberec a přejeme pohodový pátek.
3: Je

Je 6 hodin 39 minut a v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec přidáváme další informace z našeho kraje. A začínáme parkováním. V několika částech Liberce začnou na podzim fungovat smíšené parkovací zóny. Kromě rezidentů s předplacenou kartou tam za běžné parkovné budou moct stát i další řidiči. Vznikne na Štefánikově náměstí a potom v okolí ulic Technické univerzity. Právě tam si lidé opakovaně stěžují, že kvůli velkému množství zaparkovaných aut nemají po návratu domů kde zaparkovat. A kompletní podrobnosti k tématu najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz. Teď míříme do vedlejšího regionu. V Mladé Boleslavi začíná celozávodní dovolená v automobilce Škoda Auto. Vybrané autobusové spoje, které vozí zaměstnance od Semila, Liberce nebo Českého Dubu, nebudou na 2 týdny v provozu ani na území našeho kraje. Svá obvyklá spojení si proto raději ověřte ve vyhledavači spojení. Pokračujeme na Českolipsku. Výsecká rychta v Kravaříž se po rozsáhlé rekonstrukci opět otevírá. Ode dneška až do neděle si můžete prohlédnout upravené prostory. Hlavní program bude v sobotu v rámci Dnu lidové architektury, kdy celý areál ožije tradicemi, zvířaty a hudbou. Vstup je zdarma. Teď naskok na silnice. Zítra a v neděli bude omezení dopravy v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu silnice bude uzavřen výjezd z kruhového objezdu na silnici 1/35 ve směru na Liberec. Takže ve směru na Libereci do Polska počítejte s objízdnými trasami. Z Hrádku ještě do Frýdlantu. Zítra ožije železniční muzeum ve Výtopně ve Frýdlantu. Slavit tady budou 80 let od vyrobení motorové úzkorozchodné lokomotivy T36002. Po celý den bude k vidění expozice železničního muzea a také historie této výjimečné lokomotivy. A na závěr si ještě skočíme k vodě. Podle krajské hygienické stanice by se citliví lidé neměli koupat v Máchově jezeře. Jsou tam tradičně přemnožené sinice. Podle hygieniků je jezero na 3. stupni z 5. To znamená, že koupání není vhodné pro alergiky, děti a těhotné ženy. Stejně je na tom i přírodní koupaliště v Hamru na jezeře. Mírně zhoršenou kvalitu vody mají vodní plochy v Nedamově, Sedmihorkách, Zákupech a lesní koupaliště v Liberci. Ty jsou na 2. o stupni a voda je mírně zakalená. Ostatní koupaliště pak mají vodu dobrou a my tu vodu probereme v našem dopoledním vysílání, tak určitě poslouchejte. Teď je 6 hodin a 42 minuty a za chvíli přidáme předpověď počasí pro Liberecký kraj.

0: Je půl minuty po 6:45, jak jsem říkal před chvílí, v Máchově jezeře a v přírodním koupališti v Hamru na jezeře by se měli, nebo spíš neměli koupat citliví jedinci. Jsou tam přemnožené sinice, tak pokud už se koupat budete, důležité je nebýt ve vodě dlouho a po koupání se osprchovat. Počasí. Dnešek bude horký a možná také bouřlivý. Na obloze budou slunce i mraky, odpoledne se mají přidat četné přehánky nebo bouřky. Ty mohou být výjimečně i se silnými kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty čekejte od 24 do 29 stupňů Celsia, na horách okolo 22. Na víkend se nám o něco ochladí, v sobotu bude polojasno s přeháňkami a teplotami k 26 stupňům. V neděli pak bude srážek o něco víc a maxima se budou držet do 23. Pozor si zároveň dávejte na klíšťata, mají stále vysokou aktivitu a ve vzduchu jsou pily trav a bylin. A přidám ještě rekordy, zatím nejchladnější byl rok 1892. V rekordech je zapsána hodnota jen 10,3 stupně Celsia a zatím největší teplo nám bylo 17. července před 19 lety, a to 35,5 stupně. A počasí u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, proč jezdíme na dovolenou.
1: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
0: Co dalšího nám odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec, když pár minut počkáte. Do té doby třeba Michal Hrůza, jeho Bílá velryba.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Na všechna místa, kde nás 9 minut před 7 posloucháte, vás z Českého rozhlasu Liberec pěkně zdravíme. A v Kundraticích na Frýdlansku oslaví zdejší hasiči 150 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Na zítřejších slavnostech uvidíte historickou i současnou hasičskou techniku a vybavení nebo výstavu fotografií a zajímavostí z historie sboru. K vidění budou také ukázky hasičských dovedností a výcviku psů celní správy z Heřmanic. Akce se koná v areálu Jednička a začíná zítra ve 13 hodin, tak si to do svých případných kalendářů a diářů zapište. A teď už míříme za dětmi, tento týden s nimi probíráme taková v uvozovkách letní témata moře, kempování, prázdniny a dnes to bude dovolená. Téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska. Že můžete jet na Maledivy.
3: To je, že můžeš jít někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
2: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
4: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
3: Můžeme si třeba udělat hezký den.
2: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
5: Já bych sem chtěl jet do Slovenska.
6: Na Svůli.
7: Já ještě jednou na Maledivy.
8: Já do Španělska.
9: Já na to jak Andrejka taky chce a chtěla bych jet ještě do ciziny.
0: To byla naše anketa Co na to děti a ptali jsme se jich na dovolenou. Za chvíli bude 7, nabídneme další zprávy a v příští hodině Dobrého rána se vypravíme třeba také za zajímavostmi, které v učebnicích nebyly a řekneme vám o fóbiích a o tom, z čeho všeho můžeme mít strach. Tak se zkuste sami zamyslet, co všechno vám nahání strach a po čtvrt na 8 to můžete porovnat s tím, co vám řekne Martin Písařík. Teď už Petr Spálený a 60. léta na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
10: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic opraví úsek mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Povodí Labe chystá rekonstrukci libereckého Tajchu. Hrad a zámek Friedland zítra nabídne noční hrané prohlídky. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic hledá stavební firmu na opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou chce státní podnik v Libereckém kraji spustit ještě letos. Oprava nezačne dřív, než skončí práce na rekonstrukci nádražní ulice v Turnově. Řidiči by totiž neměli alternativu objízdné trasy. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oprava dálničního čtyřpruhu mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
2: Podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě planového svodidla, takže soutěžíme rekonstrukci toho celého pruhu, včetně výměny za svodidlo betonové.
0: V září začne v Liberci rozsáhlá oprava veseckého rybníka, známého také jako Tajch. Celkové obnovy se dočká hráz, nádrže a z jejího dna odtěží bahno. Podle mluvčího státního podniku Povodí Labe Aleše Prokopce bude hlavním přínosem úprav zvýšení bezpečnosti při povodních. Vodohospodáři budou rybník před rekonstrukcí vypouštět. Jak uvedl generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta, budou kvůli tomu muset překopat hráz, protože její spodní výpust není funkční. Tradiční noční prohlídky se zítra uskuteční na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu, popisuje autor scénáře Sven Dietrich.
3: Máme historicky doloženo, že Melchior z Dernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně válčil v Uhrách proti Turkům, tak si z uherských válek přitáhl na Friedland 4 turecké otrokyně. Tady na Friedlandě jejich stopa bohužel mizí, nevíme, kde skončili. Možná, že někam schovala Kateřina, jeho manželka.
0: Lístky jsou v prodeji na webových stránkách zámku. Americká armáda

0: Vláda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené je prý také letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, ráno ojediněle déšť, odpoledne přehánky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Božery Němcové. Omezení potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké dobré ráno a představte si, že dnešek je dnem emotikonů, tetování, loterie nebo broskvové zmrzliny. Tak to si děláme takhle po ránu chutě, co říkáte? No na chuť nabídneme i řadu dalších témat, vydáme se třeba na návštěvu do Jilemnice za 4-násobnou medailistkou z paraolympiády v Itálii Simonou Bubeníčkovou. Na Frýdlantském hradě a zámku bude nový prohlídkový okruh a semily pro voní bylinky. I k tomu od nás uslyšíte víc a zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se na dnešní bouřky. Tak témat máme pro vás víc než dost. Přejeme hezký poslech a jsme rádi, že jste s námi.
1: Dobré ráno s Janem.

0: Dobrém ráno Českého rozhlasu Liberec si teď nevystřelíme růži z papíru, ale třeba nějaké body v biatlonu. Nevědomá běžkyně na lyžích a biatlonistka Simona Bubeníčková se při závodech ani tréninku neobejde bez trasera Davida Šrůdka. On sám je bývalým sdruženářem liberecké Dukly, teď ale vše podřizuje právě čtyřnásobné medailistce z paraolympiády v Itálii. Sám se ale také musí věnovat fyzické přípravě, jako nedávno v Jilemnici.
1: Snažím se makat, co to jde, ale měl jsem trošku komplikaci, protože jsem měl nehodu na silničním kole a zlomil jsem si 4 žebra a lopatku a ještě natrhnul sval v rameni.
2: Líčí peripetie ze své vlastní přípravy David Šrůtek. Zastoupil ho tatínek Simony.
1: Teď už jsem v podstatě dobrý, nebo cítím nějaký bolesti v tom rameni, ale už můžu normálně trénovat, takže v podstatě už ten červen jsem se snažil nějak dostat do nějaký formy, nějaký fyzičky, abych si jako nebrzdil a zatím stíhám, ale musím, že to může sednout ten den a já naopak můžu být nějakým splínu a pak to mám někdy takový akorát, no, jak člověk musí to pořád mluvit celou tu dobu, tak vlastně to ubírá nějaký procento toho výkonu. Jo, nemusel se jít třeba i při tréninku, že já mám jako na kolečkových lyžích ne, ale v zimě, když já mám nějaký pomalejší lyže a jsem čas rychlejší, tak pak nějaký rychlejší sprintíky, nebo už jsem si říkal, měl jsem si namazat líp.
2: Možná se už ale zamýšlel nad tím, jak dlouho bude právě tempu stačit. Je mu 45 let. Simona nedávno oslavila 18. narozeniny.
1: Je to vytrvalostní sport, no, takže jako pro mě čím delší trať, tím lepší. Dobrý, že mi vlastně i ta nejkratší trať, ty sprinty v běžeckém lyžování vlastně trvají nějaký minimálně 3,5-4 minuty, takže furt to je z hlediska energetického krytí nějaká střední trať, není to úplně sprint. Ale když třeba teďka jsme trénovali se Simčou vlastně na dráze nějaký fakt rychlý sprinty, 30-50, tak jako tam to mám akorát, no, že už bych nezrychlil a tam nejsem moc rychlej.
2: Pro bývalého sdruženáře to náročné ovšem nejen po fyzické stránce, ale také časově.
1: Máme profesionální podmínky, já mám taky u toho Agitosu, což je rezortní sportovní centrum u Ministerstva práce a sociálních věcí, takže to tomu parasportu obecně hrozně pomohlo a nám určitě hodně pomohlo, protože si to neumím představit, jak by dělat jako ještě s nějakou další prací teďka, protože už to je fakt hodně. No. Teďka budeme vlastně každý měsíc aspoň 2 týdny soustředění a ono už i na podzim a v zimě to bude vůbec taky prostě, jak to říkal Simča, ten program tak nabitej, že je to hodně, no.
2: Říká trasér David Šrůtek z Jilemnice, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Koukám se na hodiny, ty v Českém rozhlase Liberec ukazují 7.17 a pokud si dnes vyrazíte na den Vratislavické kyselky nebo na otevření Výsecké rychty v Kravařích po velké opravě, nezapomeňte si pro jistotu vzít i deštník.
1: Počasí.
0: Ráno je místy dusné a s teplotami v širokém rozptylu od 16 do 22 stupňů a během dne se mohou dostat až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude pestrá od slunečné až po zataženou odpoledne s četnými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné a doprovázené kroupami a větrem. Bio na nejvyšší trojce, tak na sebe buďte opatrní. A od počasí už míříme k rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík bude mluvit o strachu.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva?
0: Tak nejen o těchto fobích už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jitka Zelenková má chuť psát román a my v Českém rozhlase Liberec máme zase chuť vás pozvat na řadu akcí. Je tady téměř víkend, tak tipy na něj najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz a třeba dnes vás zvu do Liberecké krajské vědecké knihovny. Tady je výstava Voda a život. Od 10. hodiny si můžete v Paláci Líbek užít letní turnaj v šipkách a vítání jsou i začátečníci a noví šipkaři. V poledne začíná den vratislavické kyselky, slavnost pramene tradiční minerální vody. Součástí je pestrý kulturní program a exkurze do výrobny kytl a vratislavické kyselky. A pozdní odpoledne je v Liberci ve znamení tance, od 18. hodiny se bude na náměstí tančit salsa. A jak jsem říkal, další víkendové tipy najdete na našem webu, tak si k nám klikněte. Teď už má ale prostor Martin Písaříka rubrika Co v učebnicích nebylo? A řeč bude o netradičních fobiích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po Madoně vás do pátečního rána zdraví Český rozhlas Liberec a dnes zase hrozí silné bouřky. Podrobnosti od Miroslava Holubce ve zprávách.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů, to je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývajících 11 pak řidiči aut. V severních Čechách dnes hrozí silné bouřky a přívalové deště. Meteorologové varují před silným větrem, větším množstvím srážek a krupobytím. Výstraha platí od jedné hodiny odpoledne až do půlnoci. V bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku se příští týden uskuteční zkouška nových sirén. Pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva České republiky budou zkoušet zařízení, která jsou součástí systému varování obyvatel při mimořádných událostech. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Tenisový turnaj mistrů bude pokračovat v Turíně minimálně do příštího roku. Italská tenisová federace a ATP prodloužili smlouvu. Letošní ročník se uskuteční od 15. do 22. listopadu. Titul bude obhajovat domácí světová jednička Jannik Sinner. Dnes bude většinou oblačno, až zataženo, místy i polojasno, ráno ojedinilé déšť, odpoledne přehánky nebo bouřky, výjimečně i silné, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici číslo 13 u Nové Vsi na Liberecku se střetla dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a v omezeních na 35 se aktuálně nejvíce zdržíte na příjezdu do Liberce, a to ve směru od Hodkovic. Tak ty minuty za volantem navíc můžete využít třeba k poslechu Elánu nebo Václava Neckáře a také informací o nové čtvrti ve Friedlandu nebo víkendových akcích v Liberci. Je 7 hodin a 32 minuty.

7:38 posloucháte Český rozhlas Liberec a my pro vás máme další informace z našeho libereckého kraje. Na Státním hradě a zámku ve Frýdlantu přibude nový prohlídkový okruh. Návštěvníkům umožní nahlédnout do běžně nepřístupných míst v přízemí a sklepení hradu. K vidění budou i místnosti zazděné za druhé světové války před nacisty, ve kterých byl ukrytý Klam Galasovský archív. První návštěvníci si nový okruh projdou už zítra a následně zase za týden. V srpnu bude nová trasa k vidění pravidelně od úterý do neděle. Ve Frýdlantu zůstáváme. Město znovu hledá developera, který zajistí vybudování nové čtvrti s rodinnou zástavbou u Novoměstské ulice. Na ploše o rozloze přes 5,5 hektaru počítá s více než 80 domy. Původní soutěž musela radnice zrušit, přestože dostala 3 nabídky. Ani jedna totiž nesplnila všechny formální náležitosti. V novém zadání město podmínky upřesnilo a nová lhůta je do 21. srpna. Rozvoj oblasti u Novoměstské ulice je podle radnice jednou z nejvýznamnějších investic do budoucnosti města. Teď do Semil, tady to bude zítra vonět bylinkami. Muzejníci v areálu Výlovické ulici připravili velmi zajímavou akci s názvem Bylinkový areál plný řemesel. Návštěvníkům tady představí řemesla známá i méně známá. Pracovat tady bude například tesař, kameník, sklářka, řezbář, tkadlena a barvířka, košíkář, kovářka, hrnčíř, ale i šindelář a cihlář a chybět nebude ani bylinkářka. Zapište si sobota v Semilech, Výlovecké ulici, bylinky a řemesla. Teď ještě na koleje. Příští středu začíná výluka mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví ve vedlejším kraji. Na 2,5 týdne se ale propíše i do spoju linky R22, která jezdí až k nám do České Lípy, Nového Boru a Rumburku. Počítejte tedy s tím, že mezi Mladou Boleslaví a Kolínem budete přestupovat do náhradních autobusů a autobusy navíc vyjedou z Kolína cirka o 15 minut dřív než vlak. Blíží se víkend a v Liberci bude vonět káva i pneumatiky. Na ploše u Home Credit Areny se dají dostaveníčko fanoušci motorsportu. Na závodech Drift for Fun se utká 45 jezdců. Začíná se v 10 dopoledne a parkování v areálu je zdarma. A v Paláci Líbek bude v sobotu a v neděli kávový festival. Ochutnáte osvěžující kávové drinky, signature, letní speciality a matcha a kreativní spojení kávy s dalšími chutěmi. Součástí festivalu bude i několik soutěží, například národní šampionát v přípravě kávy. A právě o něm budeme mluvit také s naším hostem po 11. hodině. V čem je tento festival výjimečný? V čem si získává nové příznivce nápoj zvaný matcha? A jak nás může káva v horkých letních dnech osvěžit? Nejen to se dozvíme hodinu předpolednem na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Tak zůstaňte naladěni a za chvíli přidáme předpověď počasí s meteoroložkou Janou Ehertovou.

0: Jennifer Rášina se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec dovedla až ke 7:45 a meteorologové vydali výstrahu na silné bouřky. Od kdy do kdy hrozí a čím přesně? Na to se teď zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec je přesně v 7:45 meteoroložka Jana Ehertová. Vítám vás, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké je ráno v Libereckém kraji?
1: Tak v Libereckém kraji máme velmi teplo. Teploty se nám teď pohybují nejčastěji od 18 do 21 stupňů Celsia. A taky nám zapršelo během noci. A úhrny se pohybovaly většinou od pár desetinek milimetrů do až 12,6 mm a 12,6 mm napršelo v Lomnici nad Popelkou, tam bylo teda nejvíce. Ale byly i místa, kde nám nepršelo vůbec, ale aspoň něco.
0: A právě ta vysoká ranní teplota, když jsem ráno vstával a přicházel do rozhlasu, mě opravdu jako zaujala. To je nějaká předzvěst toho, co se bude dít během dne?
1: Tak on nám opravdu dneska vrcholí příliv toho velmi teplého vzduchu a ještě k tomu, že pršelo, byla oblačnost, tak se nám prostě tolik neochlazovalo jako za jasných nocí, tudíž ta teplota zůstala velmi vysoko a je to předzvěst toho, že dneska opravdu ještě velmi teplo, očekáváme, že ty teploty, když by nám opravdu zasvítilo sluníčko nějakou delší dobu, by mohly být až kolem 30 stupňů Celsia a při té zatažené obloze by mělo být 25 až 28, takže i to je zkrátka ještě teplé počasí, takže to ranní minimum bylo opravdu kombinace teplého vzduchu a zatažené oblohy.
0: A co ty dnešní bouřky, co mohou všechno způsobit?
1: No, otázkou je, kolik jich opravdu doputuje prostě k nám na sever. Zatím to vypadá, že by nejvíce bouřek šlo po jak německé straně, tak východněji od těch našich krajů severních. Každopádně musíme s touto variantou počítat, že někdy spíše až v těch odpoledních, pozdějších odpoledních a večerních hodinách by doputovaly přehánky a mohly by z toho vznikat i ojedinělé silné bouřky a ty silné bouřky by mohly být doprovázeny vyššími úhrny, což znamená, že by se mohly tam objevit úhrny kolem 30-40 mm, mohly by se tam objevit i kroupy, ale maximálně do těch 2 cm a nárazy větru 70 km za hodinu, ale myslím si, že to bude opravdu jenom výjimečná záležitost.
0: A přitom já bych si tak rád užil nějakou normální bouřku, a vy mi pořád nechcete dopřát.
1: No, možná normální bouřky by se mohly vyskytnout vícero než ty silnější bouřky, takže snad možná budete mít štěstí a ta bouřka k vám nakonec doputuje v normálním, aspoň taková ta normální, nic katastrofického.
0: Jano, jaká je předpověď počasí na víkend? Potěšíte nás nebo zarmoutíte?
1: No, v sobotu to vypadá, že by zase opět ten dočeká na srážky během sobotního dne, tak se jich asi moc nedočkáme. Opět to vypadá, že nás to bude v vozovkách přeskakovat a srážky se budou generovat zase od Prahy dále na východ. Ale počítat s nějakou lokální přehánkou asi ano, ale moc toho nebude, co se týče neděle, soboty a teploty do 25 stupňů Celsia a neděle tam zatím se modely přiklánějí k té variantě, že by přes nás šla taková ta poslední studená fronta a na ní by se zase opět objevily jak déšť, přehánky, nebo taky bouřky, protože v podstatě během už od toho dnešního dne do té neděle nás budou přecházet zhruba 1 až 2 studené fronty a až za nima bude vyloženě to ochlazení o 10 stupňů Celsia, takže od pondělí očekáváme, že se nám opravdu ochladí a ty teploty maximálně se nám budou pohybovat někde kolem maximálně 20 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteoroložka Jana Ehertová. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec a vyrazíme za koňmi a do přírody.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: jsou tvůj žár.
1: Před zprávami se v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec vypravíme ještě do přírody. Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
2: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz. Přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
3: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
2: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhů ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
3: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
2: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
3: Což by hospodářská zvířata dokázala jen za určitých podmínek. Doplňuje Martin Konvička.
2: To by znamenalo žádný příkrm, celoroční pobyt v množství, které ta lokalita uživí, tak by ta lokalita musela být nějak strukturovaná, rozrůzněná, ne prostě homogenní louka.
3: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
4: Vědci nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho velcí kopytníci významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat. Zároveň přítomnost velkých kopytníků vede k vytváření těch nejkvalitnějších půd, tedy černozemí, a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
3: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: A od koní a hmyzu ke zprávám uslyšíte je do 5 minut a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec si vyrazíme do Friedlandu. Tady mají zajímavý dotazník pro obyvatele města a my vám k tomu rádi řekneme víc.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Rychlost v Hejnické ulici v Liberci začne měřit chytrý radar. Hygienici měřili kvalitu vody v koupalištích v Libereckém kraji. Správa železnic neopraví nádraží v Novém Boru. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Chytrý radar v Liberecké Krásné Sturánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km v hodině, bude rovnou posílat pokuty. V současnosti je v místě informativní radar. Ten město přesune do části Doubí, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Teď se bude během léta odstrojovat ten informativní radar, přijde do Puškinovy ulice. Já doufám, že ten ostrý provoz bude na podzim. Nejdřív bude zkušební provoz asi od září. Jeden měsíc vždycky bývá zkušební provoz.
2: Podle vedení města Hejnickou ulicí měsíčně projede zhruba 120 000 aut. Díky informativnímu radaru tam povolenou rychlost překračuje už jen zhruba desetina řidičů. Místní komise přesto trvala na represivním radaru. Podle posledního měření krajské hygienické stanice v Liberci má většina přírodních koupališť v Libereckém kraji dobrou kvalitu vody ke koupání. Senice jsou ve zvýšené míře jen v Máchově a Hamerském jezeře. Jsou na třetím z 5 stupňů hodnocení. Voda v nich tak není vhodná ke koupání pro děti, těhotné ženy ani alergiky. A hygienici doporučují, aby se lidé po vykoupání v jezerech pokaždé osprchovali. Na druhém stupni jsou lesní koupaliště v Liberci a rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, v Zákupech a Dubé Nedamově. Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací z registru smluv, kde je zveřejněna dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
5: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Počet lidí, kteří v Demokratické republice Kongo zemřeli na ebolu, přesáhl 820. Úřady tam celkem evidují přes 2000 nemocných. Epidemie se ve středoafrické zemi šíří od poloviny května z provincie Ituri. Několik případů nemoci hlásila také Uganda, která s Kongem sousedí.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno.

0: Až zataženo, místy i polojasno, odpoledne přeháňky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Rychnově u Jablonce nad Nisou jsou uzavřené ulice Ještěcká a Vysoká. Stavební práce tam potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jsou přesně 4 minuty po 8. pátek 17. července a svátek slaví Martina, tak ji popřejte stejně jako teď my. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje naše dobré ráno a v něm už za chvíli zavítáme do Frýdlantu. Radnice připravila dotazník, do kterého se můžete zapojit a odpovídat na to, jak se tady cítíte a co byste chtěli v otázkách bezpečnosti zlepšit. Podrobnosti za chvíli od naší redaktorky. Zavítáme také na fotbalový šampionát, kde máme našeho zvláštního zpravodaje a těšit se můžete i na krimi příběhy. S humorem a vtipem vám řekneme, že na Jablonecku a Semilsku se pilo za volantem a proto se tam také bouralo. Přejeme dobrý poslech a hrajeme vám Krtka od kapely Buty.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek nechtěl brát Ruby lásku a frýdlantská radnice vám zase nechce brát pocit bezpečí ve městě. Vedení Frýdlantu na Liberecku po několika letech zjišťuje, jestli se lidé ve městě cítí bezpečně. Spustilo proto online dotazník. Na jaké otázky se radnice obyvatel ptá, to zjišťovala naše redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou už vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. V úvodu dotazníku každý respondent vyplňuje informace o sobě, konkrétně se týkají pohlaví, věku a vzdělání. Součástí jsou taky otázky týkající se vztahu k Frýdlantu, například jestli lidé ve městě bydlí, mají tam trvalý pobyt nebo zda tam jezdí pracovat. V několika otázkách se taky dotazník zaměřuje na to, zda se lidé už setkali s nějakým problémem nebo jestli třeba neznají někoho, kdo se stal obětí trestného činu, například domácího násilí.
1: Kateřino, řekni nám, co konkrétně radnici v souvislosti s bezpečností zajímá?
2: Část otázek je mířená na celkový pocit bezpečí ve městě. Lidé mají odpovídat například na to, v jaké denní době mají nejmenší pocit bezpečí nebo ve které lokalitě se necítí bezpečně. V nabídce je například autobusové nádraží, náměstí, park u Avanty, lesopark Bělíkova nebo okolí nemocnice. Dalšími možnostmi jsou také konkrétní činnosti, při kterých lidé necítí bezpečí, například při výběru z bankomatu nebo při cestě z restaurace. V anketě také lidé můžou Frýdlant porovnat s ostatními městy nebo popsat, které skupiny obyvatel jsou podle nich nebezpečné a mají z nich strach. Tam jsou v nabídce například skupinky nezletilých, lidé pod vlivem drog a alkoholu nebo třeba cizinci a příslušníci menšin.
1: Jak tě tak poslouchám, napadá mě ještě otázka, jsou v dotazníku také otázky na to, jak by lidé chtěli situaci změnit?
2: Třeba krádeže nebo vandalismus.
1: Jak tě tak poslouchám, Kateřino, napadá mě ještě otázka, jsou v dotazníku také otázky na to,
2: ano,
1: jak by lidé
2: několik.
1: Chtěli situaci změnit?
2: Ano, je jich tam hned několik. Na úvod tohoto bloku lidé odpovídají, jaká už nyní používají opatření. Třeba jestli si zamykají věci, nosí slzný plyn, nebo třeba jestli jsou zvyklí se vzájemně informovat o tom, kdy a kam jdou. Část otázek ještě konkrétně zkoumá zabezpečovací opatření. Třeba jestli lidé mají v autech alarm, nebo jestli pravidelně zamykají svoje byty a domy. Následně můžou lidé odpovídat taky na to, co by chtěli, aby policie a strážníci více řešili. Třeba aby se zaměřili na zákroky vůči vandalům nebo třeba zvýšili počet hlídkujících v ulicích.
1: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková k dotazníku o bezpečnosti, který připravila frýdlantská radnice. Děkujeme za podrobnosti, naslyšenou. Je 8 hodin a 12 minut, za chvíli přidáme předpověď počasí. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: Je přesně minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Liberec a meteorologové hlásí velkou zajímavost. Podle měření má Středozemní moře u Itálie teplotu až 30 stupňů Celsia. Je tak o něco teplejší dokonce než třeba u Egypta. Od moře už ale míříme zpátky do libereckého kraje. Počasí. Ráno je dusné s teplotami v širokém rozptylu mezi 15 a 22 stupni a během dne se mohou dostat až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude pestrá, od slunečné až po zataženou, odpoledne s četnými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné a doprovázené kroupami a větrem. Biopředpověď je kvůli tomu na nejvyšší trojce, tak na sebe buďte opatrní. A jak nám před půl hodinou řekla meteoroložka Jana Ehertová, na víkend se o něco ochladí. V sobotu čekejte polojasno s přeháňkami a teplotami do 26, v neděli pak bude srážek o něco víc a maxima se budou držet do 23 stupňů Celsia. A za chvíli zápisník, fotbalový zápisník. Na finále mistrovství světa se chystají nejen fotbalisti Španělska a Argentiny, ale i slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. My za chvíli připomeneme příběh sudího Artana, kterého americké úřady na turnaj nevpustili. Od té doby se stal hrdinou jak v Africe, tak mezi africkými Somálci.
1: Jaro, léto, podzim, zima.
2: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45, ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Z fotbalového mistrovství světa zbývá odehrát už jen víkendové zápasy o medaile, sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a nedělní finále Španělsko-Argentina. Co by rozhodčího bude řídit Slovinec Slavko Vinčič? O svou šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký rozhodčí loňského roku. Somálce Omara Artana americká vláda do země nevpustila. Doma i přímo v USA se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby zápasy šampionátu soudcoval.
3: My name is Hussein Mohamed, I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
4: Hussein Bulou odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí 5 základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probírá horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
5: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
4: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovali kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdulkadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
5: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
4: Říká Hussein Bulou. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prýžně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberce další zprávy. Miroslav Holubec vám v nich řekne, od kdy dojde v Liberci ke změnám v parkovacím systému.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na několika místech v Liberci začne od listopadu fungovat takzvaná smíšená parkovací zóna. Budou v nich moci parkovat držitele abonentních karet i ostatní řidiči, ti budou muset zaplatit parkovné. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. Budova bývalé školy na Palackého náměstí v České Lípě poslouží dočasně jako zázemí pro klienty denního stacionáře z Hradecké ulice. Ten čeká rekonstrukce. Aby mohly stavební práce začít, musí se klienti dočasně přestěhovat do náhradních prostor. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně držených střelných zbraní. Poslanec prohlásil, že je nevinný. Fotbalisté Jablonce mají novou posilu. Do týmu přišel z Pardubic 23-letý útočník Filip Vecheta. Podle informací na webu jabloneckého klubu přišel bývalý mládežnický reprezentant na sever Čech na roční hostování. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou přesně 2 minuty po 8:30 a před námi je další hudba pro ranní pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Zaspívá vám Jiří Korn a Karel Gott si osladí kávu a pak vám nabídneme další krimi příběhy. Miroslav Holubec pročetl policejní svodky a zjistil, že na Jablonecku a Semilsku se pilo za volantem. Jak to dopadlo, to vám řekne s humorem a vtipem sobě vlastním.

0: Karel Gott si osladil kávu a vonět to kávou bude i u nás v Českém rozhlase Liberec po 11. hodině. Řeč totiž bude o kávovém festivalu v Liberci, který zítra začíná, tak určitě poslouchejte. A teď už vás zveme do krimi světa. Prázdniny jsou období, kdy na silnice vyjíždějí i takzvaní sváteční řidiči. Tedy ti, kteří nemají takovou řidičskou praxi jako ti, kdo jezdí denně nebo třeba do práce nebo přímo v práci. Podle policejních statistik z posledních dní to ale vypadá, že na silnice houfně vyrážejí i sváteční alkoholici, což je věčné sousto i pro naše krimi příběhy a jejich autora Miroslava Holubce.
1: Krimi příběhy.
2: Nevím, jak přesně je vysoká pravděpodobnost, že vás zastaví policejní hlídka, ale vzhledem k tomu, jak často se nám tu vyskytují případy, kdy policisté přistihli nějakého řidiče pod vlivem, je ta pravděpodobnost čím dál vyšší. Přiznám se, že sám jsem veliký vínapitel, jak říká klasik, ale dávám si hodně velký pozor na alkohol za volantem, a to i na ten zbytkový, který dokáže být pěkně zákeřný. U tří našich dnešních řidičů, respektive teď už neřidičů, se ale nejednalo o zbytkový alkohol, a jestli ano, prošli si celkem vážnou otravou. Začneme dámou. Ne proto, že je dáma, ale proto, že nadýchala nejmíň, konkrétně bezmála 1,5 promile. Hlídka ji zastavila v Pražské ulici v Jablonci. Kromě toho, že přijde o řidičák, hrozí jí až jeden rok nepodmíněně. Stejně jako dalšímu řidiči, kterého policisté zastavili v Josefově dole. Nadýchal 1,73 setin. I on bohatě překročil hranici trestného činu, i on se teď musí bát, jestli z toho vyvázne s podmínkou, nebo jestli si svůj prohřešek odsedí natvrdo. Poslední dnešní případ je o něco složitější. Nejednalo se o klasickou smůlu na policejní kontrolu, ale o nehodu. Řidič oktávky v Bítouchově na Semilsku nevybral zatáčku a narazil do stromu. Naštěstí vyvázl bez zranění, ale dechová kontrola ukázala hodnotu 2,22 setiny. Řidič s hodnotou souhlasil, ale dodal, že se napil až po nehodě. Zřejmě patří mezi ty řidiče, kteří sebou neustále vozí placatku pro případ, že by se něco stalo, a on velké stresy prostě bez alkoholu nedává. Policisté tak budou tento případ nadále vyšetřovat a hodně do něj promluví i odborníci na toxikologii, kteří dostanou na starost výsledky odběru krve, který dokáže přesněji určit, kdy konkrétně se řidiči dostal alkohol do těla.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

8.43 a ještě než se podíváme na dnešní počasí, představte si, že z Prahy začne od prosince létat zajímavý letecký spoj na sever Finska. Cestující se tak dostanou přímým letem za polární září nebo do populární vesničky Santa Clause. A jestli správně počítám, tak se nám to krátí. Přesně za týden to bude už jen 5 měsíců do Vánoc. Teď depeše od Marty Kubišové a za chvíli počasí pro Liberecký kraj.

0: Je minutu po 8:45, je s vámi Český rozhlas Liberec a pozor, v Máchově jezeře a v přírodním koupališti v Hamru na jezeře by se neměli koupat citliví jedinci. Jsou tam a přemnožené sinice. Pokud už se koupat budete, důležité je nebýt ve vodě dlouho a po koupání se osprchovat. Počasí. Dnešek bude horký a možná také bouřlivý. Na obloze bude slunce i mraky, odpoledne se mají přidat četné přehánky nebo bouřky. Ty budou výjimečně velmi silné s kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách okolo 22. Na víkend se nám něco ochladí, jak nám řekla meteoroložka Jana Ehrtová před hodinou. V sobotu bude polojasno s přehánkami a teplotami až 26. V neděli pak už bude srážek o něco víc a maxima se budou držet do 23 stupňů. Pozor si, milí posluchači, dávejte i na klíšťata, mají stále vysokou aktivitu a ve vzduchu jsou také pily travin a bylin. A přidám ještě rekordy, zatím nejchladnější byl rok 1892. V rekordech je zapsána hodnota jen 10,3 stupně Celsia. A zatím největší teplo nám bylo 17. července přesně před 19 lety, a to 35,5 stupně. Tak tolik o počasí, přejeme vám hezký pátek ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 17. července ve své cílové pásce. Ještě vás ale pozvu k dopolednímu vysílání s Ivetou Kalátovou. Je před námi další prázdninový víkend a možná vyrazíte k vodě. Jak jsem říkal před chvílí, na pozoru byste se měli mít před Synicemi v Máchově jezeře a v Hamru. Kvalitu vody před víkendem, ale během dopoledne zkontrolujeme i na dalších místech. No a ke koupání patří zmrzlina, to mi dáte určitě za pravdu, tak po 10. hodině přidáme další díl našeho zmrzlinového seriálu týdne. A po 11. to u nás bude krásně vonit kávou. Budeme si povídat o kávovém festivalu v Liberci. Jan Holub se loučí, přeji vám krásný pátek i víkend a těším se na slyšenou. Teď už Iveta Bartošová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Ministerstvo dnes naposledy určí maximální ceny pohonných hmot. Tělovýchovná jednota Sokol v Turnově rekonstruuje kotelnu. Obec Mříčná chce v příštím roce modernizovat fotbalový areál. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat. Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin.
5: Podle starosty sokolské obce Milana Hejduka nebylo možné na takto staré zařízení sehnat náhradní díly. Součástí prací je výměna technologie, úpravy rozvodů vody a kanalizace a další stavební úpravy. Sokolové nechtěli čekat na to, až dojde k nějaké havárii. V takovém případě by bylo nutné Sokolovnu dočasně zavřít. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Radnice v Mříčné na Semilsku plánuje modernizaci fotbalového areálu za 10 milionů korun. Práce mají začít na jaře. Současné kabiny vystřídají nové, moderní, trávník dělníci kompletně vymění a vzniknout má i běžecká dráha, kterou potřebují malí hasiči na své tréninky. Podrobnosti dodává nezávislá starostka Jana Holcová.
6: Máme tady hasiče, který se účastní prostě spoustu soutěží a jsou v tom dobrý. Tahle ta běžecká dráha tady nikde není ve okolí a musí jezdit trénovat třeba až do Boskova.
4: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovým předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno. Odpoledne čekáme přeháňky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jsem moc ráda, že jste se naladili vysílání Českého rozhlasu Liberec a právě dnes v pátek 17. července, kdy je víkend doslova už na spadnutí. Vše dobré vám přeje Iveta Kalátová, doufám, že se máte dobře, možná už balíte na dovolenou, tak vám popřejeme šťastnou cestu. Pokud zůstáváte doma a přemýšlíte, co s víkendem, tak pro vás máme samozřejmě řadu tipů. Budeme vás zvát třeba na kávový festival, na Bleší trh, a nebo třeba na vystoupení Jiřího Korna. Ovšem, před námi je víkend a možná mnozí z vás uvažujete o tom, že se půjdete někam koupat. V případě přírodních koupališť dobré si předem zkontrolovat kvalitu vody. Jak jsou na tom koupališti v Libereckém kraji, tak to si zmapujeme už za okamžik. No a nezapomeňte také na zámecké léto, začíná v pravidelném čase ve 3:15, tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Zatímco Valdemar Matuška vsadil na pár tónů, vy možná sázíte na osvěžení někde na koupališti nebo v různých vodních plochách. Tak my jsme tak trochu mapovali Český rozhlas Liberec. V Libereckém kraji zatím žádná vodní plocha není nevhodná ke koupání, ale v některých přírodních koupalištích je třeba dát si pozor kvůli synicím. Horší kvalitu vody mají Máchovo a Hamerské jezero, ty jsou nevhodné pro vnímavé jedince. Zhoršená průhlednost vody je na koupališti v Sedmihorkách, Zákupech, Nedamově a na lesní koupališti v Liberci, kam vyrazila i naše reportérka.
1: Dneska, když jsem vylezla, tak byla voda trošku zelenější.
2: Popisuje plavkyně Martina stav vody na lesním koupališti v Liberci. Na začátku týdne podle ní byla voda čistší. Kvalitu vody zhoršuje teplo, bouřky i návštěvníci. Popisuje předseda spolku spravující koupaliště Jan Vondrák.
3: Vzhledem k nárazovým bouřkám, které přicházejí každý léto, tak vždycky se na tom dně třeba usadí trošičku naplavenin. Ty horký dny tomu vždycky dávají velký záhul, protože že lidi se tam koupou v krémech, což je normální, jako často musíme umravňovat návštěvníky, aby se třeba nekoupali v normálním oblečení, který mají, ale dodržovali nějaký základy hygieny.
2: Zaslechla jsem, že jste plánovali nějaké vypouštění.
3: Teďka právě končí období žab a mohli bychom zase znovu vyčistit, ale bohužel ta voda teďka v potocích není.
2: Voda v libereckém lesním koupališti je nyní na druhém stupni, tedy voda vhodná ke koupání, ale s viditelným zakalením. Hůř dopadly při posledních odběrech Máchovo a Hamerské jezero. Jak popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
4: Zhoršená jakost vody, tedy voda nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, je na Máchově jezeře a na Hamerském jezeře. V obou případech jsou důvodem synice. Při koupání ve vodě, která obsahuje synice, bychom neměli překročit dobu, kdy dojde k rozmočení bříšek prstů. Je to taková hraniční doba pro to, aby se do těla neabsorbovaly látky, které mohou synice vypouštět. Tím rozmočením těch bříšek prstů vlastně dochází k tomu, že ta kůže je jemná a vlastně z nás absorbuje ty škodlivé látky, které mohou v té vodě být obsaženy. Ne každá synice produkuje toxín, ale synice mohou produkovat toxíny. Takže to riziko tam určitě je.
2: Voda takovéto kvality je riziková zejména pro citlivé jedince, kterými jsou třeba děti. Ty by se měly hlídat. V případě napití jim hrozí střevní potíže. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když jsem tvá Jana Chládková, kterou také můžete slýchat v noční lince Českého rozhlasu Liberec. Tak ale my už se teď budeme věnovat pochoutkovému roku. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Marie Křížkové z Valašského Meziříčí. Nejlepší receptéry roku 2023 podle posluchačů herečka Naďa Konvalinková. A jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řekl.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaník, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už toto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Marie Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Vyčeji.

0: green. It's been a hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 81 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Aten v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
2: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
1: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století. Velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubissonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, Slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy... Vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky. Ředitelství silnic a dálnic opraví úsek mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Hrad a zámek Frýdlant zítra nabídne noční hrané prohlídky. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může také foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a také Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by si měli vyhnout fyzické zátěži. Ředitelství silnic a dálnic hledá stavební firmu na opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou chce státní podnik v Libereckém kraji spustit ještě letos. Oprava nezačne dřív, než skončí práce na rekonstrukci nádražní ulice v Turnově. Řidiči by totiž neměli alternativu objízdné trasy. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oprava dálničního čtyřpruhu mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
3: Podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě planového svodidla, takže soutěžíme rekonstrukci toho celého pruhu, včetně výměny za svodidlo betonové.
2: Tradiční noční prohlídky se zítra uskuteční na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu, popisuje autor scénáře Sven Dietrich.
4: Máme historicky doloženo, že Melchior Zedernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně válčil v Uhrách proti Turkům, tak si z uherských válek přitáhl na Frýdlant 4 turecké otrokyně. Tady na Frýdlantě jejich stopa bohužel mizí, nevíme, kde skončili. Možná, že někam schovala Kateřina, jeho manželka.
2: Lístky jsou v prodeji na webových stránkách zámku. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárna souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok kvůli pracím na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci ve Starém Harcově je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Smolný vrch, a to mezi křižovatkami ulic Pekárkova a Na Zhořelci. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I nadále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem. Ještě jednou vše dobré a hezký poslech vám přeje Iveta Kalátová. Je tady pátek 17. července a věděli jste, že dnešní den je mezinárodním dnem zmrzliny. A to se nám hodně hodí, protože nás čeká další díl seriálu týdne, který jsme nazvali Kde chutná zmrzlina. Před 10:30 se nám určitě přihlásí náš regionální stopař a dnes to bude ze Sloupu v Čechách, kde čepují prý výbornou zmrzlinu.

se necháme překvapit. Ale prázdninové téma nás čeká také už za okamžik. Zájem o místní historii totiž využívají muzea ke komentovaným prohlídkám. Na jednu takovou, která se týká hrdelního práva, se už za chvíli vypravíme do Turnova. Hezký poslech.

0: vtipná písnička jednohubky Vladimír Mišík, který napsal tuto píseň, no a text napsal Josef Kainar, tak doufám, že vám písnička udělala radost v dnešním pátečním dopolední pod Ještědem. A máme pro vás jeden velice příjemný tip komentované prohlídky, které se dotýkají útrpného a hrdelního práva ve středověku i raného novověku, připravilo na prázdniny Muzeum Českého ráje v Turnově. Zájemce o regionální historii seznámí s místy, kde bývala Šatlava, kde stálo veřejné popraviště, i s tím, jak fungovala středověká justice. Cestu odsouzenců si s historikem Jiřím Zolu Sajptem prošla i naše reportérka Jana Švecová.
1: My si něco povíme o vývoji trestního práva, o tom, jak to fungovalo čistě jenom tady v Turnově, a nakonec se dobéřeme k místu, kde fungovalo turnovské popraviště až do roku 1765.
2: S historikem Jiřím Sajptem z Turnovského muzea a skupinkou zájemců se vydáváme od Turnovské radnice, kde kdysi bývala i Šatlava, po stopách útrpného a hrdelního práva.
3: Já se jmenuji Jan Dřeha a přilákal mě zájem o turnovskou historii, konkrétně jako útrpné právo je velmi jako zajímavé pro mě, a tak jsem zvědavej, co se dozvím, a že se dozvím něco nového, co ještě nevím, tak se na to velmi těším.
2: Také vás to hrdelní právo přilákalo, nebo ta historie obecně?
4: Historie i to, že jsem místní Jarda Polák, tak jsme se přišli podívat se synem na něco zajímavého.
2: To už mi říkají účastníci komentované prohlídky, ale teď už dejme slovo opět historikovi.
1: Byl zásadní rozdíl, že v podstatě neexistovala moc, která by automaticky vyhledávala a automaticky stíhala zločince. V podstatě neexistovala prokuratura, tak jednoduše řečeno.
2: Tak my se teď vydáme směrem k sídlišti Výšinka, kde byl tedy ten šibeniční vršek?
1: No, větší města dokonce měla oddělená ta popraviště, měla jedno popraviště, kde se věšelo, tady takzvaná věšadla, a druhé, která slouží jako ke stínání, stínadla.
2: Cesta na popraviště vedla od Šatlavy dnešní Dvořákovou ulicí, kolem takzvaných katovských laviček. Jedna kamená tady ostatně ještě zbývá. Samotné popravy pak podle historika Jiřího Sajpta bývaly velkou veřejnou událostí. To proto, aby odradili případné další provinilce. A ke stejnému účelu mělo sloužit i tělo oběšeného nebo v kole lámaného viníka.
1: Oběšence nechali rovnou vyset, a to i celou řadu měsíců.
2: Popravy vykonával kat, který byl sice velmi potřebnou, nicméně stigmatizovanou osobností, musel bydlet za hradbami města. Kde to bylo?
1: No, kat bydlel vždycky za městem, aby v podstatě svou přítomností neobtěžoval měšťany, protože se jednalo o člověka sníženého takzvaně. To je krásně vidět pokrytectví tehdejší společnosti, že oni na jednu stranu si ho vážili a potřebovali ho, na druhou stranu se mu naprosto stranili. Bydlel až za vodou, přibližně ve třetině výšky ulice Skaličky.
2: Lidé se také dozvěděli, jak chodil kat oblečený, jak probíhaly výslechy a jaké byly další tresty. Ale to už se Vycházka pomalu chýlí ke konci a já se ptám tady studenta Tomáše, jak se vám líbil výklad?
5: Je to jako zajímavý pro mě hodně, že já jsem vlastně netka odsaď tady chodím denodenně, a jako, že se tady stalo tolik věcí, tak to je pro mě úplně novinka.
2: Na další komentovanou procházku s historikem se po Turnově můžete vydat opět v srpnu.
0: Děkujeme Janě Švecové a já ještě přidám konkrétní čas i místo, najdete na webu Muzea Českého ráje v Turnově.
6: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, láska nás spoutá a okouzlí, no a zmrzlina ta nás zase potěší a hlavně osvěží. A vy už možná víte, milí posluchači, kam tím mířím, protože mířím k pokračování seriálu Týdne Českého rozhlasu Liberec, který jsme nazvali Kde chutná zmrzlina. No, kde chutná zmrzlina, tak to je touha našeho regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, aby zavítal do místa, kde také chutná, a to do Sloupu v Čechách. Domácí zmrzlinu tam vyrábějí každý den. Tak jaká tu bude dnes, Jaroslave? Zdravím tě, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne ze Sloupské terasy, kde se domácí zmrzlina vyrábí, samozřejmě, že i podává. A jaká zmrzlina se dnes tady vyrábí, tak to už nám poví Jaromír Studnička, zmrzlinář a také neuvolněný a nezávislý starosta Sloupu v Čechách. Tak co pak dneska tvoříte?
3: Dobrý den, tak dneska máme tady připravený sorbety ovocný, takže dneska připravujeme ovocní zmrzliny.
2: Vidím tady ananas, vidím tady meruňku a tady v tom před námi, v takových těch nádobách s jakýmisi vrtulemi, utěrkami, no packami, jak se to správně říká, tak v tom ta zmrzlina vlastně vzniká.
3: Ano, to, co tady vidíte, tak to je v prodejně výrobník zmrzliny. Jsou to vlastně ty takový ty menší výrobníky přímo, aby lidi viděli, jak se vyrábí zmrzlina. Jinak samozřejmě ty další zmrzliny vyrábíme v klasických strojích.
2: No a z čeho se vyrábí ta zmrzlina, ta dobrá, poctivá, aby opravdu chutnala?
3: Tak tady, my to tady takhle i nějakým způsobem reklamujeme. My děláme ovocnou fakt z ovoce a smetanovou opravdu ze smetany. Snažíme se, aby ty suroviny byly fakt kvalitní a na tom si zakládáme.
2: Přeci jenom ale ta zmrzlina, to není jenom ta smetana nebo jenom to ovoce, musí se to nějak zahustit nebo jak to říct prostě, aby vzniknul pak ten kopeček, aby se to udrželo na kornoutku.
3: Tak samozřejmě základem je určitě cukr, kromě jiných věcí, a potom jsou tam i další báze. My zase báze připravujeme anebo objednáváme takový, aby byly opravdu kvalitní, aby byly prostě přírodní, aby i ty zahušťovadla byly přírodní, aby v tom nebyla chemie.
2: Já už jsem slyšel řadu různých příběhů, jak se člověk stane zmrzlinářem, jen málo jich začíná v učním oboru cukrář. Jaký je ten váš?
3: Tak ten náš příběh, my jsme s mojí partnerkou, jsme se před 5 lety domluvili, že si splníme sen a otevřeme si zmrzlinárnu. Přidali jsme k tomu i cukrárnu a kavárnu, takže ten objekt dneska tady nabízí těch věcí víc, ale byl to náš společný sen a jsme si ho splnili.
2: Tak to je krásné, plnit si sny. A k té vaší zmrzlinárně patří ještě takové autíčko, které jsem tady ve Sloupu zahlédl. Italské.
3: Tak my se snažíme i ty suroviny, které máme, tak máme italský. Zmrzlinu vlastně taky děláme vlastně podle receptur italských. Takže se nabízelo, aby jsme si z Itálie přivezli i klasický italský Piaggio. Takže zmrzlinu v tomto autíčku nabízíme i v jiných místech Sloupu v Čechách.
2: Teď se nám to tady zase samo spustilo, to takhle pracuje, že prostě vlastně, jaký je ten princip?
3: Tak to, co tady vidíte, tak to je vlastně výrobník zmrzliny, kde se ta zmrzlina naleje, ta surovina, zmrzlina se tady vyrobí a zároveň se udržuje a přímo z toho se i prodává. Takže jakmile ta teplota se trošku sníží, nebo řeknu zvýší, tak se zase to spustí, aby se to domrazilo na tu správnou teplotu.
2: Aby ta zmrzlina byla vždycky akorát ve správné kondici.
3: Tak to si můžeme si říct ty teploty, ale opravdu studená zmrzlina není dobrá. Je potřeba, aby měla správnou teplotu, aby chutnala.
2: A kolik je ta správná?
3: Tak my používáme při prodeji, máme těch 13-14 stupňů minus maximálně.
2: Tak vidíte, tak jsme se zase něco dozvěděli a vlastně jsme uzavřeli na Mezinárodní den zmrzliny náš zmrzlinový seriál.
1: Přesně tak, Jaroslave. Ano, s tím Mezinárodním dnem je to zajímavé, protože on se prý slaví 3. neděli v červenci, ale alternativně se také často neoficiálně připomíná 17. červenec, který je označován jako Světový den zmrzliny. Tak si myslím, že jsme dnes opravdu dobře slavili a ještě asi budeme slavit. Já jsem slavila včera takovým způsobem, že jsem si od zmrzlináře odnesla celá 2 fleky na halence od borůvky. No, takže.
2: Tak to je správné, když to dělá flek, tak je to poctivá zmrzlina.
1: Přesně tak, má těch 13-14 stupňů. Jaroslav Hoření, regionální stopař, děkujeme za tyto příjemné výlety a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Vratislavické kyselky.
1: A co nás čeká za seriál? Příští týden budeme se věnovat chráněným krajinným oblastem.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Po písničce Michala Davida v našem pátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec bych vás už ráda pozvala do kulturního domu Hralsko v Mimoni. Tam totiž v neděli přijede mobilní planetárium. Od 15 hodin začne program Původ života, ten je pro všechny. A dětem od 2 let po druháky je od 16 hodin věnované promítání krtek hvězdářem. A na 17. hodinu je pro starší děti připravené promítání o kosmonautice. Počet míst je omezený, pokud vás tedy program zaujal, tak se můžete přihlásit, kam a jak to udělat, je popsané na webu Mimoně. A teď se ještě podíváme do Chrastavy. Město Chrastava dnes otevírá letošní sezonu tamního letního kina. Promítání na Luce u Hasičského muzea začíná v 9:30 večer. Na programu je film Pět švestek a pořadatelé doporučují přinést si deku. Více informací najdete na webových stránkách Chrastavy. Pro změnu na našich webovkách liberec.rozhlas.cz pro vás máme také zajímavé tipy, třeba festival řemesel ve Fabrice 1861 v Semilech se zítra koná festival řemesel ve Fabrice. Čeká vás více než 50 řemeslníků, projekt Balady českého ráje a dvě hudební pódia v čele s Martou Jandovou, Ondřejem Rumlem a Šimonem Bilinou. Připraven je opravdu bohatý program, tak více na liberec.rozhlas.cz.

0: Ani v pátečním dopoledni pod ještědem našem vysílání Českého rozhlasu Liberec nemůže chybět spotřebitelský servis. Dnes na téma součástí výrobku. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Rita by ráda věděla, jak je to podle zákona v případě reklamace pouze části výrobku. Konkrétně se jedná o reklamaci teleskopické trubky od vysavače, v případě, že reklamovala pouze tuto trubku a přitom nebyl dodržen termín na vyřízení reklamace. Jestli má právo na vrácení celé částky za vysavač, nebo se to stahuje pouze na tu trubku. Paní posluchačko, příslušenství, které bylo součástí balení, je považováno za součást výrobku, to znamená, že ve vámi uváděném případě máte nárok na výměnu kompletního vysavače nebo vrácení peněz, a to podle vaší volby.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Francouzská herečka i zpěvačka v jedné osobě Vanessa Paradis. 10 hodin 50 minut, 10 minut nás dělí od hodiny 11. Ovšem čeká nás ještě jedna příjemná zastávka. V receptech našich babiček si totiž dnes připomeneme jednu aromatickou bylinku, estragon. Způsob využití byl široký při vaření i léčení. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření zůstali u vaření. Ouhoř na zvláštní způsob.
1: V našem vyprávění o dobrotách v letní kuchyni našich babiček si dnes připomeneme voňavé koření, estragon. Nenápadnou bylinku, kterou bychom možná mezi bylinkami ve vesnické zahrádce hledali až do 19. století marně. Estragon se pěstoval především v klášterních zahradách, teprve mnohem později také v hospodářstvích zámožnějších sedláků.
2: Do českých zemí se rozšířil ve středověku a ceněn byl nejen pro svou výraznou vůni, ale i pro léčivé účinky. Jeho jemně kořenitá, lehce anýzová chuť se výborně hodila k masitým pokrmům. Hospodyně přidávali čerstvé i sušené lístky do omáček, nádivek, paštik nebo k pečenému drůbežímu a telecímu masu.
1: Estragon se používal také při nakládání okurek, hub a jiné zeleniny do octových láků, kterým dodával příjemnou vůni a pikantní chuť. Ve starých kuchařských knihách se objevuje i jako součást bylinkových octů. Lidoví léčitelé doporučovali estragon na podporu trávení, pozbuzení chutě k jídlu i proti nadýmání. Připravovali z něj také bylinkový čaj, který měl sklidňovat žaludek po vydatném jídle. Přestože estragon v tradiční české kuchyni nikdy nedosáhl obliby majoránky nebo kmínu, v kuchařských knihách najdeme celou řadu receptů na pokrmy, kterým dodával osobitou chuť. Přidával se například do nádivek k pečeným a dušeným masům, do polévek, na zvěřinu i ryby, ale i k dochusení hořčice, do domácích omáček, salátu i do nálevů na nakládanou zeleninu.
2: A my dnes přidáme recept na úhoře. Z domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1868. Ouhoř na zvláštní způsob.
1: Zap pěkného ouhoře a nestaženého rozkrájej na stejné kousky, osol ho, nalej na něj trochu octa a nech ho tak hodinu ležet. Dej na kastrol vodu, dva bobkové listy, kousek dymiánu, hrst šalvějových listů, 20 zrnek pepře, dva hřebíčky, 6 jalovců, sklenku vína, trochu soli a nech to čtvrt hodiny vařit. Pak do toho vlož ouhoře i s tím octěním a nech ho pěkně asi čtvrt hodiny vařit. Potom ho vyndej na misku a nech ho vystydnout. Zatím si udělej omáčku. Utři v misce 4 natvrdo uvařené žloutky, ušlehej drátěnou metlou v hrnečku ocet s dobrým brabancovým olejem, načež tyto věci znenáhla smíchej, přidej k tomu žíci hořtice, několik očištěných rozetřených sardelí, trochu usekané zelené petružele, majoránky, pažitky, estragonových lístků a šalotek, všecko dobře promíchej, konečně k tomu přidej kousek na pomerančové kůře otřeného cukru a naceď do toho šťávu z téhož pomeranče. Tato omáčka dá se k ouhoři na stůl ve zvláštní nádobce.

Sebastian, záchranný bod v našem dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vaší velkou záchranou možná také je šálek dobré kávy. A věděli jste, že třeba i v letních horkých měsících si můžeme dát takovou lehonkou osvěžující kávu? Tak nejenom o tom se budeme povídat s naším dnešním hostem po 11. hodině. Tím hostem bude produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie Jirásková. Počkejte se na to.

0: a zítra omezení na silnici číslo 35. V Máchově a Hamerském jezeře jsou podle hygieniků sinice. Rychlost v Hejnické ulici v Liberci bude měřit chytrý radar. Dnes bude oblačno, odpoledne bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Řidiči musí dnes a zítra počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu je zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec. Oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na Hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody ke koupání. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice v Liberci. Ve zvýšené míře jsou sinice jen na Máchově a Hamerském jezeře na Českolipsku, říká mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
1: Při koupání ve vodě, která obsahuje sinice, určitě doporučujeme se poté osprchovat v pitné vodě. A koupání by nemělo trvat déle, než na sobě uvidíme na svých prstech rozmoklá bříška prstů.
0: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají přírodní koupaliště v Nedamově a Zákupech na Českolipsku, lesní koupaliště v Liberci a koupaliště v Sedmihorkách v Českém ráji. Chytrý radar v Liberecké Krásné Studánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km v hodině, bude rovnou posílat pokuty. V současnosti je v místě informativní radar. Ten město přesune do části Doubí, říká primátor Jaroslav Zámečník ze starostu pro Liberecký kraj.
2: Teď se bude během léta odstrojovat. Ten informativní radar přijde do Puškinovy ulice. Já doufám, že ten ostrý provoz bude na podzim. Nejdřív bude zkušební provoz asi od září. Jeden měsíc vždycky bývá zkušební provoz.
0: V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biačerdy, jedna s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biačerdy 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky výjimečně i silné a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/14 v Kunraticích před Libercem před novou kruhovou turbokřižovatkou havarovalo osobní auto do svodidel. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou páteční cestu, tak to vám přeje také krátce po 11. hodině ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Možná, že také čekáte zastávku, abyste se trochu osvěžili, dali si třeba kávu, tak ať vám chutná. No a ochutnávat budeme i s naším dnešním hostem, kterým bude produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie Jirásková. Tak osvěžující kávové drinky, letní speciality, kreativní spojení kávy s jinými chutěmi, ale také finále Czech Aeropress Champion 2026, kde budou nejlepší z nejlepších bojovat o titul národního šampiona soutěže. To všechno najdeme na libereckém kávovém festivalu, který se koná o tomto víkendu v paláci Libik v Liberci. Máte se na co těšit. Pěkný poslech.

0: Také odečítáte dny, které vás třeba dělí od dovolené, tak náš dnešní host ten spíš odečítá dny, které ho dělí od festivalu, letního příjemného kávového festivalu, o kterém si budeme povídat s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je produkční letní edice Libereckého kávového festivalu, tak je to jasné. Je to Marie Jirásková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: To byl tak dlouhý úvodník, až jsem se do toho zapletla. Je to kávový festival Drip and Sip. Koná se v Libigově paláci o tomto víkendu.
1: Ano, je to tak. Bude vlastně po celý víkend v Libigově paláci a návštěvníky čeká vlastně letní edice velmi oblíbeného libereckého kávového festivalu. Ten letní má za úkol trošku nalákat na letní drinky a návštěvníkovi ukázat palác i ve své letní podobě, protože ta za to určitě taky stojí.
0: Mě by zajímalo ten název Drip and Sip. Co to znamená?
1: No, pojďme si ufiltrovat kafe a vychutnat si ho. Protože ono někdy ty překlady, když bych teďka měla doslovně přeložit ten název, tak nám to neřekne přesně to, co bychom chtěli, protože někdy z té angličtiny prostě nedostaneme to, co opravdu chceme.
0: No, bude to už takový oslý můstek, ono to vlastně na tento festival bude navazovat, protože ono, co si budeme povídat, v létě, když je velikánský pařák, tak dávat si horkou kávu, někdy je to trošku na štíru, tak existují nějaké příjemné varianty, jak se kávou dobře schladit, ale zároveň dodává tu energii.
1: Určitě. Většina těch teplých nápojů se dá udělat i ve studené verzi, nicméně i návštěvníci festivalu Drip and Sip budou moct ochutnat některé z kávových drinků, které jsou momentálně velmi oblíbené. Mezi ně patří například cold brew nebo espresso tonic a podobně. To vše na festivalu návštěvník ochutná.
0: No, cold brew, co to znamená?
1: Je to vlastně zastudená macerovaná káva, která je později přefiltrovaná. Většinou se maceruje po delší dobu, než bývá běžně u kávy, protože třeba drip and sip by mohlo evokovat to, že kávu jenom přefiltruji a ochutnám rovnou. Když to u cold brew je ta macerace mnohem delší, často probíhá v řádech třeba 24 hodin a déle a potom se filtruje. Ta macerace probíhá zastudená, proto je to cold brew. Macerovaná.
0: Já to teď trochu odlehčím. Nedávno jsem se na jednom letním festivalu dala ledovou kávu a opravdu to bylo takové až trošku ostudné, až jsem to tady vrátila, protože to bylo opravdu jenom plastový kelímek naplněný studenou vodou, kávou a kostky ledu. Ledová káva, co všechno by vlastně měla splňovat?
1: No, ty formy té ledové kávy, jak už jsem trošku naznačila, tak můžou být různé, takže jakoby upínat se na to, že by nutně měla nějakým způsobem vypadat, by bylo trochu liché, protože už nejsme limitovaní jenom na to, že bychom měli ochutnat kávu, ve které bude led, káva a například zmrzlina, byť je to velmi oblíbený nápoj, kterému se říká affogato. Nicméně káva může splňovat i to, že v ní nemusí být žádná zmrzlina, nemusí v ní být žádné mléko, je tam třeba jenom ta káva, to bychom směřovali na to cold brew, nebo se kombinuje třeba s pomerančovým džusem, nebo se kombinuje například právě s tím tonikem a podobně. Takže už nejsme čistě zaměření jenom na nějakou formu a můžeme být neotřelí a zkoušet různé nové kombinace.
0: Teď si připadáme z jiné planety. Káva s tonikem, to si tady vůbec nedokážu představit.
1: Ty dvě věci se krásně doplňují, vlastně jsou ve finále v hezkém balancu, jsou velmi osvěžující. Je to skvělá volba pro někoho, kdo se chce osvěžit.
0: O dalších zajímavých kombinacích se budeme v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídat s produkční letní edice Libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marií Jiráskovou.

0: kdo se nebojí a má odvahu, tak podniká a podniká třeba způsobem, že si otevře kavárnu a dělá lidem radost. Tak každý z nás pocítíme tu radost, když si sedneme do kavárny, dáme si šálek své oblíbené kávy. No, radost má určitě náš dnešní host produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie. A teď pozor, teď jsem se dozvěděla, že vy už nejste Jirásková, ale Marie Kříž.
1: Ano, je to tak. Můj manžel to zatajil.
0: Ano, váš manžel Kristián Kříž, který je také naším častým hostem. Tak my víme, že provozujete kavárnu. Je třeba něco nového v oblasti kávy? Já jsem se vás v průběhu písničky ptala třeba i na toho klasického Turka, protože mám ve svém okolí pár známých, kteří říkají, já na toho svého Turka prostě nedám.
1: To můj tatínek na něj taky nedá dopustit, ale už se dostal do té fáze, že už nenakupuje kávu v supermarketu, ale má velmi rád naší kávu a připravuje si Turka z kvalitní kávy, takže určitě nemusíte zanevřít na svého Turka, můžete si ho dál připravovat, jenom třeba zvolit jiná zrnka, vyzkoušet ostatně máme spoustu skvělých českých a i libereckých pražíren, není nás tu málo.
0: No ale znamená to, že když se někdo zaleje Turka, tak ono se to stále maceruje, stále je to takové furt tam je nějaký průběh, než to dopijeme.
1: Je to tak. My vlastně podobnou přípravu turecké kávy využíváme při ochutnávkách kávy, kdy tomu říkáme cupping. Je to celosvětově uznávaná forma, která se využívá právě pro ochutnávku. Nicméně se při té formě vlastně sundává ta horní sedlina té kávy. To znamená, zastavujeme ten proces té macerace, té extrakce té kávy do vody. Takže v tom je to maličko jiné, ale jinak už se turecká káva v novějších kavárnách tolik nepřipravuje. Vím, že to spoustu lidí mrzí, a rádi by si ji dali i v novějších kavárnách, ale je to bohužel tak.
0: Můžeme se teď odklonit od kávy, i když s kávovým festivalem se to rozhodně pojí i s těmi účinky. A je to nápoj zvaný matcha. Teď se s tím často setkávám, zejména studenti tento nápoj rádi popíjejí, protože ono je to dobře nabudí, jako ke studiu, k učení.
1: Já se obávám, že matcha je hodně spojená s tím, že je to trendy. Vypadá to velmi dobře na fotkách na sociálních sítích a to je ostatně ten důvod, proč si to spousta mladých lidí rádo kupuje. Nicméně jsou také dva tábory. Jeden matchu miluje, druhý ji zkusí a už ji nikdy nebude objednávat znovu. Má hodně specifickou chuť, ostatně je to jemně namletý zelený čaj a často se kombinuje třeba s nějakými rozvary, sirupy, různě se ochucuje tak, aby nebyla tak intenzivní. To znamená, abychom lehce zastřeli tu její přirozenou chuť. My například v naší kavárně v Liebigově paláci kombinujeme s miso karamelem, který krásně podtrhne tu chuť, vytáhne lehkou sladkost a miso v tom podpoří takovou lehkou umami chuť.
0: A teď mě řekněte, počkejte, umami chuť, to je ta další chuť, která nelze charakterizovat.
1: Je to tak.
0: To je něco jako šestý smysl asi.
1: Ano.
0: No, tak to určitě vyzkoušíme, ale kam chodíte na tyto nápady, na tyto kombinace? Je to takové jako pokus omyl? Něco vyjde, něco chutná, něco moc nechutná?
1: Já si myslím, že je to velmi podobné jako když kuchař vytváří nové receptury pro svůj podnik. Tak stejně to děláme i my. Ochutnáváme napříč ať už Českou republikou nebo i zahraničím. Tříbíme si svoji chuť a snažíme se někam směřovat ten podnik. Takže zkoušíme, ano.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná, že to teď u vás zavonilo vůní kávy, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, možná, že to dnešní povídání je pro vás inspirací, nejenom abyste třeba navštívili festival kávy, který začíná zítra, ale že si třeba teď připravujete kávu, tak ať vám ochutná. Dobrou a kvalitní kávu můžeme poznat tím, že se k ní prostě musíte propít. To nejsou má slova, ale to jsou slova Kristiána Kříže. A Kristián Kříž tady sice není, ale je tady jeho manželka, produční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie Kříž. Vy jste se také propila k dobré kávě?
1: Já věřím, že ano. A zrovna taková návštěva kávového festivalu vám k tomu hodně dopomůže, protože často máte možnost ochutnat kávu na větší množství nebo od větší množství pražíren a máte možnost zkoušet, což ostatně bude možné i v rámci tohoto víkendu, kdy máte možnost navštívit festival, který je kompletně zdarma. Jeho doprovodný program, který zahrnuje i koncerty a přednášky a podobné věci. A nebo máte možnost si za 300 korun zaplatit pas, který vám zajistí neomezenou konzumaci káv na všech těch stáncích od všech pražíren, které budou na místě dostupné. Mm-hmm. Budou to vlastně české i zahraniční pražírny, takže myslím si, že tohle pomůže velmi k tomu, abyste se propili k té dobré kávě.
0: No, my jsme v zimě navštívili právě kávový festival v Libigově paláci, ale musela jsem se zase dávat pozor taky na tlak, protože ono vypít větší množství kávy asi také není úplně pro každého. Ale jisté je, že to bude také soutěžní festival. Vy také budete mít finále Czech Aeropress Championships 2026. Už máte plno, nebo se ještě třeba někdo může zaregistrovat?
1: Pokud by někdo toužil potom si vyzkoušet, jaké to je soutěžit v takové soutěži, tak ještě může. Máme ještě volná místa. A soutěžící vlastně má jenom za úkol pomocí aeropresu, což je taková pomůcka pro přípravu filtrované kávy, připravit nápoj, který se během 5 minut připravit nápoj, který se odprezentuje porucům a ty na základě chuti vlastně rozhodnou o tom, který šálek ze 3 je vlastně nejlepší. Je to velmi oblíbená soutěž právě i u amatérů, takže pokud mezi posluchači je někdo, kdo by potom toužil, tak ho možná nalákám tím, že vítěz pojede na zahraniční šampionát do Mexika. Startovné stojí 1000 korun, takže to zase není tolik za výlet do Mexika, bych řekla, a třeba se někomu poštěstí.
0: Tak zkuste popřemýšlet, milí posluchači, třeba zrovna v této činnosti budete jedineční. No, ale těch soutěží tam je víc?
1: Ano, protože chceme, aby ten festival byl zajímavý pro návštěvníky, tak vlastně vedle Czech Aeropress Championship se bude konat také Czech Coffee Roasting Championship, což je národní soutěž v pražení kávy. Hodnotí se jak zelené zrno, hodnotí se vlastně pražení, hodnotí se potom i příprava blendu, který má pražič za úkol připravit a obecně, jak dobrý ten pražič je. Ostatně v Liberci máme národního šampiona z minulého roku, který vlastně sídlí v pražírně Not Beans. A součástí bude ještě třetí soutěž a to je Roasting Battle, což je taková zase soutěž spíš pro amatéry nebo pro lidi, kteří by si rádi vyzkoušeli pražení, ale ještě se necítí na ten národní formát. A je to vlastně jednodušší formát této soutěže. Nicméně letos se soutěží o vzorkovou pražičku Link, která si myslím, že pro domácí potřeby hravě poslouží.

0: Na kávovém festivalu v Liberci v Libigově paláci pobýváme s naším dnešním hostem, když ten festival teprve začne zítra, ale naším hostem je i nadále produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie Kříž. Dívám se ještě do programu, které mě docela zaujalo 50 odstínů kávy. O co jde? To vypadá hodně zajímavě.
1: No, káva může mít spoustu odstínů, ano. Dost se to pojí s jejím pražením a s přípravou. Často říkáme, že v procesu od jejího vypěstování až po vás jako po konzumenta se může stát spoustu proměnných, které můžou ovlivnit tu výslednou chuť, ať už se jedná o pražiče, farmáře, nebo ostatně vašeho oblíbeného baristu.
0: Ostatně my musíme zmínit, vy jste také hodně cestovali na různé plantáže, kolikrát i za moře, je to tak?
1: Ano, jako pražírna máme navštívené navštívenou například Etiopii, Honduras a podobně. Myslím si, že je to součástí toho, ve chvíli, kdy se chcete víc ponořit do té kávy, tak je to zážitek, který vás s ní navždy propojí.
0: Přednáška tady o různorodosti kávového světa, chuti zpracování a cestě kávy od producenta až do šálku. Zítra v 14:30 50 odstínů kávy. Můžeme nahlédnout na další zajímavé zastávky?
1: Určitě. Abych možná vzhledem k tomu, že festival je zdarma, zmínila hlavně to, že na něj může přijít i někdo, kdo jenom ze zvědavosti se chce podívat, jak taková soutěž vypadá. Vlastně nechce třeba ani konzumovat kávu, protože ji nezvládne skonzumovat tolik. Já často říkám, že když se chystáte na takový festival, tak je dobré si na noc naplánovat například žehlení prádla nebo nějaké domácí práce, protože často neusnete v ten čas, co normálně usínáte. Tak bych ráda pozvala i někoho, kdo třeba má rád jenom muziku, protože jsme se snažili letos vymyslet i hezký program pro ty, co si rádi juchnou. V 15:00 to bude například cymbálová muzika Bohuslava Eliáše a s ní spojená vinná degustace od Decanté. Od 18 hodin se můžete těšit na české zastoupení a to bude liberecké zastoupení a to Super Hero Killers, kteří jsou velmi oblíbení a myslím si, že mají tolik energie, kterou vás 100% nabít, vlastně není ani možná, aby to dopadlo jinak. A od 8 hodin DJ Kletis, taky liberecký takový velmi oblíbený DJ, bych řekla už, který možná přiláká zase trošku jinou skupinu lidí.
0: No, myslíte i na děti? Tam máte také takovou zajímavou zastávku Namaluj si svůj hrnek.
1: Myslíme i na děti. Je tam workshop, který vlastně z keramika Kolářovi. Ostatně keramika Kolářovi vlastně dodali krásné hrničky i pro ty návštěvníky, kteří si rádi z festivalu odnáší nějaký suvenýr, protože máte možnost si koupit buď ten kávový pas základní, anebo kávový pas, který je s hrníčkem. Ten hrníček je ručně vytvořený, takže to je ta varianta, a nebo si, ano, můžete zajít na workshop. Pro děti je ale připravená i dílna, kde si vlastně můžou pohrát s kafem a vytvořit si různé malování a podobně.
0: Zdali pak tam bude také horká čokoláda, která byla také i v zimě v Paláci Libik na kávovém festivalu, tak to asi nad tím se zatím bude asi znášet otazník.
1: Ano, ale minimálně si ji můžete dát v kavárně jedno v paláci, tam je v nabídce stále, takže
0: dobře.
1: Určitě.
0: Je to hodně inspirující, protože dívám se, že je zde třeba praktický workshop zaměřený na letní kávové drinky a práci s rostlinou alternativou.
1: No vidíte, tak možná na ten byste mohla zajít, třeba vám to rozšíří obzor o těch letních kávových drincích, o kterých jsme se tu společně bavili.
0: Děkuji moc za inspiraci. Hostem dnes v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec byla produkční letní edice libereckého kávového festivalu Drip and Sip Marie Kříž. Díky, ať se všecko náležitě vydaří, ať chutná.
1: Moc děkujeme, budeme se těšit na viděnou na festivalu.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: pondělí ve stejném čase už přivítáme dalšího hosta, bude to také žena, ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko, Lenka Mrázová. Tak Geopark Ralsko je zeleným ostrovem s unikátními přírodními hodnotami, tak část území patří do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máhův kraj a právě o pohnuté historii tohoto místa, zaniklých vesnicích, starých jabloních a zajímavých cyklostezkách si budeme povídat v pondělí po 11.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pražské rady.
1: Nugát. Do blůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Pozdrav ze Slovenska od skupiny PH, den mezi nedělí a pondělkem, 8 minut před 12. hodinou. Tento čas je v našem programu vymezen humoru a ani dnešek nebude výjimkou. Neposlechneme si ale vyprávění nebo vystoupení nějakého baviče, my si poslechneme ukázku skutečného politického projevu, který se stal terčem vtipů. Ano, mluvím samozřejmě o legendárním projevu Miloše Jakeše, který tehdejší generální tajemník československých komunistů pronesl 17. července roku 1989 v kulturním domě JZD Červený Hrádek u Plzně. Rozebíral v něm situaci v zemi, chyby socialismu a dokonce kritizoval i Sovětský svaz. Projev plný nechtěného humoru se dostal na veřejnost přes vlny rádia Svobodná Evropa a některé Jakešovy výrazy doslova zlidověly, například kůl v plotě, ke kterému přirovnal komunisty, se stal jedním z hesel sametové revoluce. A potom jsou to samozřejmě slavné bojlery.
1: Já jsem byl kdysi v Maďarsku a ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem tam zkoumat ty otázky, jak oni to dělají. Prostě oni vyráběli, bych řekl, to obilí vyráběli v družstvě a tu živočišnou výrobu měli u těch družstevníků. Dali jim krmivo a ty to tam prostě dělali. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, asi 10 000 měli těch brojlerů a měli 7 prasat. No tak s ním mluvím o tom, jak to dělá, kdo dělá, říká, děti pomáhají, všichni pomáháme a tak dále. Já říkám na to, no tak my taky jako se snažíme pěstovat taky. My pěstujeme koně. Ona se tak zarazila a dívá se na mě, koně, jak to, proč koně? Já říkám, železný koně. U nás totiž ty kravíny, ty chlívy se přeměnily v garáže. A většinou tam stojí to auto. A ona mi na to odpověděla. Až já budu na to auto mít, já se taky na to vykašlu. A taky tam dám to auto místo ty krávy a místo těch prasat prostě. Tedy je vidět, že ty lidi myslí obdobně, no ale reagují na danou situaci. Na danou situaci prostě tak, aby se hledají, jak se mít lepší. Co udělat pro to, aby se měli lepší. A my jsme to trochu přehnali. My už jsme příliš, bych řekl, spohodlněli. A doba žádá, aby nás z toho pohodlí vyvádí a budeme nuceni z něho vystoupit, jestli chceme obstát.
0: Ano, 17. červenec rok 1989 a Miloš Jakeš. Tak doufám, že jsme vás alespoň trochu pobavili. Za 6 minut už je tady 12. hodina, znamená to čas pro polední zprávy s Lídou Jeroutovou. Po 12. hodině nikam neodcházím, protože i dnes se vám budu věnovat v písničkách na přání a už se na vás moc těším.

0: Radio Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Mezi Spržovkou a Tanvaldem

0: Valdem nasadil dopravce náhradní autobusy. V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Počasí je přitom lepší než loni. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí, po Česku cestují až v druhé půlce letních prázdnin. Díky hezkému počasí se daří alespoň restauracím, jak popisuje Petr Polák, provozovatel Šámalovy chaty na Nové Louce.
1: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
0: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic s družstevním Sagasta a Valbek na předčasné ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
2: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí zprávy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala zpráva železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se během srpna setká s pracovníky, mimo jiné v závodech v Elmendu a ve Twickově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
3: Počasí.
0: A odpoledne čekejme polojasné, postupně oblačné až zatažené, předat se můžou lokální přeháňky, večer i bouřky, výjimečně i silné, můžou být doprovázeny přívalovým deštěm až kolem 30 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru do 70 km v hodině. Odpolední teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, před dalším slunečním světu naměříme kolem 30 stupňů a na horách teploty od 22 do 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pozor se, dávejte z Černou do obce Háje na Liberecku. Tam se srazilo osobní a nákladní auto. Je tam policie. Osobní auto narazilo do svodidel na silnici 14H v Liberci ve směru na Jablonec nad Nisou. Tam doporučujeme zpomalit, úsekem projedete.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: To byly polední zprávy s Lídou Jiroutovou, tak buďte opravdu na svých cestách opatrní, ať v pořádku dorazíte do svého cíle. No a nezapomeňte, že jdeme s vámi, Český rozhlas Liberec, a právě teď začínají písničky na přání. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová, hezký poslech.

Oblíbená písnička skupiny Fešáci nám dohrála také hvězda country. On tak víte o tom, že autorem hudby k této písničce je Zdeněk Rytíř, no a o český text se postaral Petr Novotný. No a tímto jsme načali páteční písničky na přání s datem 17. července, tak svátek má dneska Martina, takže těch Martin chodí určitě v České republice hodně, tak určitě bude důvod zavolat si o hezkou písničku jako pěkný dárek. Telefon 22 155 37 22, můžete také SMSkovat, zahrajte Liberec, Mezera, vaše přání a to poslat na číslo 90 011 04. Můžete také své přání napsat na naší mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Dva večer.

0: Michal Malátný v čele skupiny Činasky a stížnost 12 hodin, 12 minut a dokonce i 12 vteřin. Tak kdo se k nám dovolal v tomto čase? Ptám se. Dobré odpoledne, popolední.
1: Dobré popolední, Ivet, tady Šarka z Liberce. Takže písnička bude pro úplně všechny lidičky, co se dáváme rád, i tím, co nemá kdo zahrát. A dneska mají svátek Martiny. A to bych měla strašně dlouhý seznam, protože úplně všem Martinám svátku všechno nejlepší. A ano. Mě to zdravíčko a štěstíčko.
0: Dobře. A vybrala jste ano. Zajímavou písničku, zajímavou kapelu?
1: No vybrali jsme Těla komár.
0: No vida, teď je úroda komáru v letním období. Mějte se hezky a pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, je vám krásný víkend.

0: Liberecká skupina Těla a písnička Komár. Pokud jste nestihli jejich koncert ve Vratislavicích, v Bílém kostele nebo v Novém městě pod Smrkem, tak si to můžete vynahradit zítra, protože zítra se Těla představí v Jeřmanicích na jeřmanických slavnostech na fotbalovém hřišti od 18.30. A pokud ani to nestíháte, tak můžete ještě zajet do Jiříkova, kde 1.8. vystoupí, anebo v zásadě 22. srpna na v takovém zajímavém festivalu Zas ten Rockfest. Tolik skupina Těla a teď už vítám ve vysílání další posluchačku. Dobré poledne vám, nebo popolední vám přeji.
1: Dobrý popolední vám, Iveta, já časvídlám tu. Tak Ivetu, dneska mají ty Martiny, takže všem Martinám, aby si to užili holky.
0: Ano.
1: Protože si taky mají nárok užít ten svátek, tak jim přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a hlavně to teplo, aby už nebylo takový dusno. A bude to pro všechny, co se necháme hrát, i vám, i vašim kolegyním i kolegům, aby vám bylo skvěle a bylo by to pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Dobře. Písnička už je připravená, doufáme, že už takové dusno nebude, že snad pomine a že snad víkend, i když má být poněkud chladnější, přinese jisté osvěžení. Mějte se hezky a pěkný víkend. Naslyšenou.
1: Taky děkuju. Naslyšenou. Pěkný víkend tež.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ivan Tásler, Anna K. a dokonce i David Koller zazněl v písničce Baroko, také jste si ji vychutnali v písničkách na přání, tak to jsem moc ráda. Já už se teď budu ptát, co si budeme hrát v těch příštích minutách, koho se budu ptát, dobré odpoledne.
1: Dobré poledne a odpoledne přeje Vlastimil z Rochlic a všechno dobrou chuť k obědu a nebo všechno dobrý pokutě, kdo už je po obědě.
0: Tak povídejte, pro koho bude písnička, co jste vlastně vybral?
1: Písnička bude samozřejmě i pro vás.
0: Děkuji.
1: Už jenom za tu poctivou práci, kterou tam odvádíte a vždycky nám najdete to, co potřebujeme. A bude pro Janičku Stránskou, bude pro paní Šárku, pro paní Alenku do Lípy, pro paní Boženku, pro Evičku do Turnova, pro Josefa do Bílovce, kterého už jsem hodně dlouho neslyšel, taky Břeťa do Jablonce, Luděk do Rochlic, paní Dlouhá do Ohrazenic. No a mý kolegové z Gumárny, Jarda a novej kolega, který se vrátil z Marodění, Aleš, tak jim taky, no a všem řidičům ČSR, ať se jim daří a sobotu, neděli, ať kdo má volno, ať si odpočine.
0: Tak, hezky jste to řekl. Vybral jste i hezkou písničku, Umberto Tozzi. Mějte se hezky.
1: Taky, a děkuju.
0: A pěkný víkend, naslyšenou.
1: Vám všem, naschledanou.

Umberto Tozzi nám tedy zaspíval, dospíval v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžete i nadále volat na telefon 22 155 37 22, můžete SMSkovat, zahrajte Liberec, Mezera, vaše přání a poslat to na 90 011 04 nebo také můžete psát na mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tak tu třetí variantu zvolila Sylvie z Prahy, která nám pravidelně píše: hezký pátek vám přeji, dnes vybírám letní klasiku, zejména pro ty, kdo tráví léto ve městě. Summer in the City, původně ze 60. let od americké skupiny The Loving Spoonful. Já ji znám ale nejvíc interpretace anglického zpěváka Joe Cookera. Tak jsem zvědavá, jakou verzi mi vyberete. Martinám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rozhlasu a všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy. Sylvie z Prahy, je to těžké rozhodování a protože je to tak těžké rozhodování, tak uděláme výjimku a my si poslechneme obě písničky.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Známá písnička copánky Jany Kratochvílové. Kdo pak tuto hezkou písničku pro Janu Kratochvílovou napsal, tak o text se postaral Pavel Trnavský, no a autoři hudby jsou Ivan Hlas a Ondřej Hejma. Písničky na přání v našem vysílání samozřejmě pokračují a já se teď opět dívám do našeho mailu, co nám přišlo za zprávu. Tak je taková poněkud strohá písničku dívka Madeleine Petra Kotvalda. Děkuji, Petr z Liberce. Petře z Liberce, tak trochu vás zklamu, Petra Kotvalda určitě zahrajeme, ovšem písničku Madeleine jsem nenašla, za to jsem našla jinou písničku Merlin, doufám, že se bude líbit.

Po písničce Marilyn Petra Kotwalda zazní ještě písnička Jiřího Korna Radost až do rána. Tak o písničku si napsala paní Jitka z Českého dubu, která se chystá do Křižan na koncert Jiřího Korna. Tak to byla dobrá připomínka, děkujeme za ní. Tak hudební legenda Jiří Korn vystoupí se svou dance kampani v rámci festivalu Křižanské léto právě dnes 17. července od 7:30 večer v amfiteátru multifunkčního centra v Křižanech. A tady je malá ochutnávka.

a radost až do rána. A vy si tu radost můžete udělat s Jiřím Kornem dnes večer v Křížanech od 7:30. No, ale teď už se nám pomalu nachylil čas k tomu, abych vás pozvala k poslechu po 13. hodině, protože máme pátek, znamená to, že vás čeká pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou, pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvíte více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo. Dnešním tématem je stres a kortizol, hladina tohoto tajemného hormonu. Tak bude určitě co poslouchat. Dobré odpoledne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rychlost v Hejnické ulici v Liberci začne chytrý radar měřit až na podzim. Hygienici měřili kvalitu vody v přírodních koupalištích v Libereckém kraji. Většina je dobrá. Míra inflace v Evropské unii se v červnu snížila na 2,9%. A odpoledne čekejme oblačno, přehánky i bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké páteční odpoledne. Chytrý radar v Liberecké Krásné Studánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km/h,

0: Podle posledního měření krajské hygienické stanice v Liberci má většina přírodních koupališť v Libereckém kraji dobrou kvalitu vody ke koupání. Sinice jsou ve zvýšené míře na Máchově a Hamerském jezeře. Jsou na 3. z 5 stupňů hodnocení. Voda v nich tak není vhodná ke koupání pro děti, těhotné ženy ani alergiky. A hygienici doporučují, aby se lidé po vykoupání v jezerech pokaždé osprchovali. Liberecké technické muzeum bude nejméně do roku 2037 sídlet v areálu bývalých výstavních trhů. Město mu prodloužilo smlouvu o 10 let. Muzeum tam působí od roku 2017 a využívá většinu pavilonů. Do budoucna by ale mohlo o některé přijít. Město totiž plánuje v areálu vybudovat novou čtvrť. Projektová dokumentace ale zatím není hotová, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
1: Ta by měla vznikat v dalším volebním období, takže věřím, že to přináší uklidnění, protože víte, že tam bylo spousta petic o tom, jak technické muzeum má, nemá fungovat, takže tady je garantováno, že minimálně 10 let to v těchto prostorách takto bude.
0: Podle studie by mělo mít muzeum k dispozici dvě budovy na Masarykově ulici v blízkosti Technikova pavilonu. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%, snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1%, byla po Švédsku druhá nejnižší v Evropské unii. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenali v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Počasí. A odpoledne bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, přidat se můžou lokální přehánky, večer i bouřky výjimečně silné. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, při dalším slunečním svitu naměříme kolem 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 1/9 u Dubé na Českolipsku havaroval motocyklista, na místě je policejní hlídka a ve Smržovce v ulici Malostranská policie i hasiči zasahují u nehody osobního auta, které srazil vlak. I v tomto úseku jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
4: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
3: Jak to?
4: Jmenuje se kortizol.
3: Kdo?
4: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
3: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
4: Ano.
3: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček. Skoro.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: boxovacího. Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak plně toliko, co přišlo.
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Abych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
2: Nashledanou.
0: 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat si, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolu a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No,
1: moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. Sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne. Ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano. Mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Hradku nad Nisou bude o víkendu omezení na silnici číslo 35. Hrad a zámek Frýdlant zítra nabídne noční hrané prohlídky. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. A zítra bude oblačno s lokálními přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Řidiči musí o víkendu počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu bude uzavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec. Oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Tradiční noční prohlídky se zítra uskuteční na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu, popisuje autor scénáře Sven Dittrich.
2: Máme historicky doloženo, že Melchior z Dernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně

0: Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
1: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun. A obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali, státní zástupce se nechal lhůtu na rozmyšlenou. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Oleksandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky o dětská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. I tam úřady hlásí zasaženou civilní infrastrukturu. Počasí. A v noci budou doznívat přeháňky nebo bouřky, bude zataženo až oblačno a teploty nám poklesnou na 17 až 14 stupňů. Sobota bude zpočátku oblačná a lokálně se vyskytnou přeháňky. Postupně během odpoledne očekáváme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Liberci ve Švermově ulici se v blízkosti kruhového objezdu srazila dvě osobní auta. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností, očekávejte tam ale zdržení. A v ulici Husova v Liberci se srazilo osobní auto s motocyklem. Na místě jsou všechny složky záchranného systému.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné, příjemné a poklidné pohodové odpoledne z Liberce. Tu už vám teď 4 minuty po 14. hodině přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. No, máme tady poměrně dusné páteční odpoledne. Myslete na to, pokud právě někam vyrážíte na cesty, jeďte opatrně. Ovšem, pokud zůstanete s námi, tak pro vás máme opravdu zajímavý program. No, posuďte sami. Bublinky nejen na jazyku, ale i na vlastní kůži, přednášky nejen o vodě, komentované prohlídky výrobních prostor a především spousta zábavy. To jsou hlavní lákadla pátého ročníku Dne vratislavické kyselky, kam se vypravíme společně s regionálním stopařem. Ale také nás čeká velice zajímavé setkání s hercem a zpěvákem Igorem Orozovičem. Ten totiž bude jednou z hvězd letního festivalu ve Staré škole v Křížanech na Liberecku. S jakým programem vystoupí, to se také dozvíte krátce před 14:30. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ono už to v krátkosti zaznělo v úvodu této hodiny. Vratislavická kyselka se totiž dnes už popáté otevírá zájemcům. Den Vratislavické kyselky nabídne prohlídku výrobních prostor, zajímavé přednášky a hlavně spoustu zábavy. A Český rozhlas Liberec je u toho i s naším stánkem i regionálním stopařem Jaroslavem Hořením, kterého zdravíme. Krásné dopoledne, odpoledne.
2: Hezké odpoledne z Vratislavických lázní. Tak by se nechal nazvat koutek, ve kterém jsme s Janem Vokurkou zastavili se na chvilku, protože my se teďka máčíme ve Vratislavické kyselce. Dneska tady v areálu Vratislavické kyselky jsou i takovéhle věci jako Vratislavické lázně a můžete na vlastní kůži cítit, jak ta minerálka krásně šimrá. Tak s jakými novinkami jste vstoupili do té letošní sezony?
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu. A my jsme letos uvedli na cestu domů a potom jsme uvedli na trh Vratislavickou kyselku v sudech, ve vratných sudech, takže kdokoliv přijde v rámci svého vstupného dostane půl litr Vratislavické kyselky čepované.
2: A dostane samozřejmě i notnou porci různé zábavy, ale i přednášek?
3: Je to tak. My tradičně již máme hudební program, kdy bych vypíchl dvě kapely, které budou v pozdním odpoledne a k večeru. Je to Hitfakers a What Funk. Máme tady blok přednášek, ještě když do posluchači dorazí, někteří už jsou za námi, ale můžou se těšit na přednášku Jiřího Zahradníka o České Žitavě, protože my jsme v letošním roce založili v Německu v Žitavě naši dceřinou firmu Kittel GmbH. Budeme mít přednášku Marka Řeháčka, určitě ho znáte, protože to je...
2: Váš kolega.
3: Ano, váš kolega, který bude mít, vlastně ani nevím o čem přednášku, ale my všichni známe jeho knížky, takže bude určitě skvělá. Nakonec budu mít přednášku já o vodě, takže je tady pestrý program, dětský koutek, lázně, prohlídky výroby.
2: Prohlídky výroby, to já už jsem absolvoval a tam mě zaujali dva noví frajeři, Škrtič a Balič.
3: Je to tak, máme další dva nové roboty, už jsme tam měli dva, jenom připomenu, že ten první se jmenoval Lahvič a druhý Bednič a přibyli k ním teďka další sourozenci. První se jmenuje Škrtič, protože ten Škrtič robot, ta ruka chapadlo vezme do ruky lahve našeho sirupu. My jsme typický tím, že naše sirupy jsou zabalené celé v papírové etiketě, takže ten Škrtič ještě tam domáčkne okolo hrdla tu etiketu a předá to kolegovi Baliči, který Balič vezme tu celou krabici se sirupama a dá to na paletu.
2: Vaše firma se odkazuje vlastně na jméno doktora Kytla Jana Elezara Antonína. A vlastně vy jste tak nějak, dá se říct, i spojení s tím areálem na krásné, ale to spojení opět i finančně.
3: Je to pravda, my jsme se před 19 lety, kdy jsme vznikli, spojili se jménem a s postavou doktora Josefa Kytla, který žil v 18. století a zbyla po něm spousta památek, které byly v žalostném stavu. A my se snažíme tím, jak se nám daří Kytelsko podporovat, část našeho zisku věnujeme a i letos jsme věnovali panu faráři Juchovi 200 000 korun na záchranu obrazu svaté Anny v kostele svatého Josefa právě na Kytelovsku, takže jsme rádi.
2: Jsme taky moc rádi, na Kytelovsky se vypravíme někdy jindy, dneska se vypravte sem k nám do areálu Vratislavické kyselky ve Vratislavicích nad Nisou.
1: No tak tedy Vratislavická kyselka se už tady popáté otevírá zájemcům, tak mě tam zaujal právě Škrtič a Balič. Na ty bych se určitě přijela podívat a dala si čepovanou kyselku z vratných sudů. Tak Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, tak můžeš pokračovat v lázeňské péči.
2: No, už je ta voda docela jako mrazivá na naše nožky, už tady chviličku čekáme, tak už se těšíme, až vylezeme ven a uvolníme místo dalším.
1: Dobře, milí posluchači, pokud vás to táhne, máte čas, určitě se přijďte podívat. No a my děkujeme, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

0: I nadále je tady s vámi pohodové odpoledne z Liberce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a teď už pro vás máme novinku. Singl z nového alba Sisyfás zveřejnil před několika dny herec a zpěvák Igor Orozovič. Ačkoliv celé album má být oficiálně pokřtěno 16. října v Praze, malou ochutnávku už můžete slyšet tuto neděli na letním multižánrovém festivalu Školní tranzistor ve Staré škole v Křižanech na Liberecku, kde bude Igor Orozovič hlavním hostem. Nejen o tom se s ním povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Já začnu tím novým albem. Opět se jedná o váš autorský projekt.
2: Já to beru, že to je celý plně autorský projekt, ale každopádně teď na tom novém albu, tam dvě dokonce nejsou moje ani hudebně, ani textově, ale jsem naopak strašně rád, protože to je písnička jednu, co napsal náš klávesák Franta Bořík, takový pánský duet z Hrušní se to jmenuje. A na albu to se mnou bude zpívat Jindra Polák z kapely Jelen.
1: Ale o úplně pánskou záležitost nepůjde, protože to vaše nové album, které už brzy odtajníte celé, se jmenuje Sisyfa, tak na co odkazuje?
2: Sisyfa, to byl takový text, co mě napadl jednou, když jsem si lámal hlavu s jinýma textama, pak jsem šel domů a říkal jsem si, tak já už fakt nevím, začnu tekon tady říkat volný asociace a něco třeba přijde. A fakt přišel ten text bez jediný změny, prostě během asi 20 minut jsem si to prostě nějak, to se málo kdy stává, takový ten jako twist v hlavě. I to slovo Sisyfa mi tam tak najednou přišlo, takže je to vlastně takový jasný text o ženě, která si nese ten svůj kámen životem, ale u toho se zvládne i usmívat.
1: A k téhle ústřední písničce se váže i jedno velké překvapení, ale já se ještě s dovolením vrátím k tomu pánskému duetu, který na koncertech zpíváte právě s jeho autorem Františkem Boříkem. Tak uslyší něco podobného právě i návštěvníci letního festivalu v Křižanech, nebo jak se bude třeba váš repertoár lišit od těch běžných koncertních?
2: Je to úplně jiný způsob hraní, je to úplně jiný setlist, protože samozřejmě tady ty velké koncerty, tak ty jsou koncipované pro sedící, takže tam si hodně hrajou s takovýma atmosférama, s těma pomalejšíma písničkama, meditativníma i střídáme to samozřejmě, je to vystavený, vygradovaný, aby si divák odnes takový celistvý zážitek. Ale zároveň za náma často chodí publikum, korto mladší, že jako vlastně je škoda, že to není na stání ten koncert, že musí sedět, že to s nima jako samozřejmě cuká. Proto v létě většinou nebo na různých festivalech hrajeme ten hodinový set, ten takovej nadupanější prostojící publikum a tam samozřejmě by se nějaký něžný songy úplně nehodily, protože si všichni objednávají pivo většinou někde nebo se baví, co si dají do parku v rohlíku. Takže to je prostě samozřejmě takový festivalovější. Taky tam jako máme vpašovaný něco něžnějšího, ale pořád to musí samozřejmě šlapat.
1: Vy budete vlastně hlavní hvězdou večera. Na co byste tam tedy kromě vašeho koncertu nalákal a na co se třeba těšíte vy osobně do Křížan, protože tam nevystupujete poprvé, už to tam trochu znáte.
2: Dokonce jsem tam právě s klukama, s kterýma teď hrajem tady s tou kapelou, jsem se tam poprvé setkal a vlastně je to pro nás takový návrat na místo, kde jsme se asi před třema rokama dali dohromady, takže je to jako velká srdcovka. No a pak tam bude jako pestrý program, co vím, že to mám rád, když to není jenom pro jako jednu cílovou skupinu, ale že to je pro rodiny, že tam můžou jít i děti, že tam bude divadlo, bude tam nový cirkus, že jo, kolektiv, takže holky asi, tak to se těšíme taky celá kapela samozřejmě. Ne, takže myslím, že ten program, jak jsem koukal, bude pestrý. A já bych hlavně nalákal na ten prostor. Opravdu nádherný čaro to má, ta stará škola.
0: A má pravdu, zpěvák a herec Igor Orozovič. A já ještě doplním, že festival se koná ve Staré škole v Křížanech v neděli 19. července od 14 do 20 hodin. Je tam velká zahrada, můžete tam sedět v trávě, stíní tam příjemně stromy a myslím si, že ten program je určitě hodně pestrý. Ostatně do toho programu můžete nahlédnout i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz, na Facebooku nebo také na Instagramu. No a tyto malé překvapení, je tady písnička Sisyfa, o kterém byla řeč a ke které si Igor Orozovič pozval také Martu Kubišovou.

tiskem mlže stará žena v rázky.

0: Prázdninové páteční pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec pokračuje, no a je tady na řadě zámecké léto. A že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí právě i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál. Kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji. Tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století. Ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 80. léta jsme si připomněli touto písničkou Bette Davis Eyes Kim Carners. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 15. hodinou máte podovolené, jste na dovolené nebo vás možná dovolená čeká. Každý máme nějaké představy, kde jí strávit. Tak teplé moře, chladné hory nebo třeba poznávací víkendy po známých městech. Každý si zkrátka volno a dovolenou představuje jinak. Téma i pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Co je to dovolená?
2: Dovolená je, že můžeš jet do Afriky a Africe se mluví anglicky. Můžeš jet do Itálie a ještě do Řecka, do Chorvatska.
3: Že můžete jet na Maledivy.
4: To je, že můžeš jet někam, kam si chceš a můžeš vidět spoustu věcí.
1: Proč jezdíme na dovolenou?
3: Aby jsme si odpočili od práce a aby jsme měli klid. Třeba někdo může jít na pláž a někdo spát.
5: Aby jsme třeba měli pokoj od školky nebo od dětí.
4: Můžeme si třeba udělat hezký den.
3: Aby jsme měli víc slunce, moře a ještě bazénu.
1: A kdo z vás by někam chtěl jet?
6: Já bych sem chtěl jet do Slovenska.
7: Na Svůli.
8: Já ještě jednou na Maledivy.
9: Já do Španělska.
10: Já na ty jak Andrejka taky chci a chtěla bych jet ještě do ciziny.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Policii se přihlásil motorkář, který v České Lípě málem srazil dvouletého chlapce v kočárku. Trať mezi Smržovkou a Tanvaldem je po dopolední nehodě opět průjezdná. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. A v sobotu čekáme oblačno, lokálně přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Motorkář, který včera v České Lípě bokem srazil kočárek s dvouletým chlapcem, se dnes přihlásil policii. Incident se stal při předjíždění kolony aut stojících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky incidentu, aby s objasněním nehody pomohly. Volat mohou na linku 158, říká mluvčí Českolipské policie Ivana Baláková.
4: Dnes dopoledne kontaktoval linku 158 motocyklista, po kterém jsme pátrali. Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na silnici první třídy číslo 9 v České Lípě.
3: České dráhy obnovily provoz na trati mezi Smržovkou a Tanvaldem na Jablonecku, uvedly to na webu. Trať byla neprůjezdná od dnešního dopoledne po střetu osobního auta s vlakem v Malostranské ulici ve Smržovce. Zraněného řidiče auta záchranky letecky přepravili na traumacentrum do Liberce. Ve vlaku se nikdo nezranil. Cestující v době výluky vozili náhradní autobusy. Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin.
5: Podle starosty sokolovské obce Milana Hejduka nebylo možné na takto staré zařízení sehnat náhradní díly. Součástí prací je výměna technologie, úpravy rozvodů vody a kanalizace a další stavební úpravy. Sokolové nechtěli

0: počasí.
1: A zítra čekejme zpočátku oblačno a lokálně se přidají přehánky. Postupně během odpoledne budou ubývat srážky i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní. Rostlové podmínky jsou na zítřek hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Litoměřická v České Lípě srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou hasiči i policie a průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsem moc ráda, že jste s námi i krátce po 15. hodině. Vše dobré a příjemný poslech už vám přeje z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Tak kterým tématům se budeme v příštích minutách věnovat? Okresní soud v Děčíně uznal nezávislého starostu Jetřichovic a obec vinnými z pokusu o dotační podvod. Požádali o peníze na opravu cesty, kterou měla údajně při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety poškodit hasičská technika. Za chvíli se dozvíte mnohem více. No a také zavítáme do Jizerských hor a západních Krkonoše. Tak totiž Jizerské hory a západní Krkonoše mají v polovině července stále slabou návštěvnost. Hotely a penziony jsou poloprázdné. Jejich majitele čekají, že se situace zlepší v druhé půlce prázdnin. Více se také dozvíte krátce před půl čtvrtou.

0: příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se vydáme na Děčínsko. Nezávislý starosta Jetřichovec a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Požádali totiž neoprávněně o 1,5 milionu z dotačního programu na likvidaci škod po ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Starosta i obec se na místě odvolali. V soudní síni byla i naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Dnes před soudním senátem vypovídal ještě poslední svědek, generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který uvedl, že si na příslib, že by měla obec získat z dotačního titulu na likvidaci následků požáru, nevzpomíná. Soudkyně Monika Němcová pak vynesla rozsudek. Starostovi uložila peněžitou pokutu ve výši 365 000 korun a obci zákaz využívání dotací na 3 roky. Státní zástupce Lukáš Otipka původně navrhoval pro starostu podmíněný trest 2,5 roku a 100 000ovou pokutu, pro obec pak 300 000 pokuty a zákaz přijímání dotací na 3 roky.
0: Jak reagoval nezávislý starosta Marek Kny na trest, který dostal on i obec?
1: Tak starosta se na místě za sebe i za obec odvolal, rozsudek ale nechtěl komentovat, nicméně pro Český rozhlas se Marek Kny krátce vyjádřil.
2: Ani neřeknete, proč jste se tak rozhodl odvolat se?
3: Proč jsem se rozhodl, protože to není pravda.
1: Státní zástupce si ještě nechal lhůtu na rozmyšlenou, rozsudek je tedy nepravomocný.
0: A Danielo, můžeš v krátkosti připomenout, jak celá kauza začala?
1: Určitě. V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v oblasti Hřenska v noci z 23. na 24. července 2022. Netrvalo dlouho a požár se začal šířit a bylo potřeba evakuovat obce Mezná, Hřensko a pak také Vysokou Lípu. Jetřichovice jsou takovým strategickým bodem, přes které jezdila hasičská auta a v tu dobu byla hlavní silnice rozkopaná kvůli pokládce nového vodovodu, což hasičům velmi stěžovalo pohyb. Starosta se tedy rozhodl opravit cestu za kostelem, aby po ní mohli jezdit evakuovaní lidé. V žádosti ale uvedl, že byla cesta poničená hasičskými automobily, což nebyla pravda, jak vysvětlila soudkyně Monika Němcová.
4: Informace, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, tedy že cesta byla poničena v rámci evakuace z obce Vysoká Lípa, stejně tak jako že byla tedy ta cesta v podstatě poničena průjezdností hasičských vozidel, což je informace, která vyplývá z té připojené projektové dokumentace, tak jsou to skutečnosti, které neodpovídají skutečnosti a byly tedy do té žádosti o dotaci uvedeny pouze z toho důvodu, aby ta žádost o dotaci uspěla, aby finanční prostředky byly obci vyplaceny.
1: Dotaci nakonec Jetřichovice nedostali a já ještě dodám, že případ poputuje ke krajskému soudu v Ústí nad Labem.
0: Dodává reportérka Daniela Pilařová, tak děkujeme za tyto podrobné informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřeteš mi nič.

0: To se hezky poslouchá, co říkáte. Petr Habka, kocour se schoulil na tvůj klín. Možná, že jste také v podobné pozici. Rozhodně je tady s vámi páteční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. První čtvrtina prázdnin je pryč, ale Jizerské hory stále čekají na větší množství turistů. V červnu se hoteliéři domnívali, že lidé ubytování zarezervují až na poslední chvíli, ale i přes přízeň počasí se kapacity oslovených zařízení nenaplnily. Jaká je zatím letní sezona, to zjišťovala naše redaktorka Viktoria Žilíková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Přesně jak si v úvodu říkala, počasí bylo zatím mnohem lepší než loni, ale ubytovaných turistů je méně. Penziony čekaly s rezervacemi do poslední chvíle, ale bohužel turisté spíše rezervace rušili. Výhodou v tuto chvíli mají podniky, které ubytování nabízejí a zároveň nabízí třeba občerstvení, což mi popsal Petr Polák, provozovatel Šámalovy chaty na Nové Louce.
2: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
1: Na podobných číslech jsou i ostatní oslovená zařízení. Většina má zatím plno pouze z poloviny.
0: No a čím si to provozovatelé vysvětlují?
1: Stejně jako v minulých letech, podle nich vyráží čeští turisté nejprve do zahraničí. Odpovídá tomu i stav rezervací na srpen, kde je jich mnohem více. Již zmíněná Šamalova chata je třeba v srpnu téměř obsazená. Svou roli hraje podle provozovatelů i velká konkurence.
0: A jakým způsobem na to penziony a velké hotely reagují?
1: Samozřejmě se snaží svá zařízení zatraktivnit, jak už rekonstrukcemi, cenou nebo nějakým programem pro turisty. Přizpůsobují se i novým turistickým trendům, třeba nárůstu přechodářů, tedy lidí, co prochází Jizerskými horami stezku Českem nebo jiný pochod. Noclehárnu si pro stezkaře připravil i horský hotel Jelínek, říká manažerka Anna Jelínková.
3: Teda, co se hodně osvědčilo, tak letos máme novinku, že jsem zřídila noclehárnu. A to jsem udělala kvůli tomu, že Bedřichovem jde stezka Českem. To se jako prodává super, že o to zájem je.
1: Noc v takovéto noclehárně vyjde stezkaře na 750 korun i se snídaní.
0: O ubytování v Jizerských horách jsme hovořili s redaktorkou Viktorií Žilíkovou. Tak děkujeme za zprávy a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: To jsme se připomněli hodně dávnou dobu skupiny Olympic písničkou Kufr. No, 83letý Petr Janda stále s kapelou Olympic brázdí hudební pódia v Česku a je to jen a jen dobře a srší energii. Ovšem, my se teď podíváme do Železného Brodu, tak jak už víte, milí posluchači, zajímá nás, jak žijete, kde žijete, co vás baví, tak podívali jsme se třeba na webové stránky Železného Brodu, tam je aktuální zpráva, jak bezpečně rozdělávat oheň v přírodě, hasiči radí občanům. My se ovšem ale budeme bavit o takových hodně příjemných záležitostech, a to s naším hostem na telefonu, s vedoucí informačního centra v Železném Brodu, s Alenou Matějkovou, kterou mám na telefonu a kterou také zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Tak jak to u vás vypadá teď o prázdninách? Chodí k vám turisté? Co je nejvíce zajímá?
1: U nás se sezóna vyvíjí hezky, jsme překvapení, nejvíc se u nás objevují rodinky s dětmi, a to díky tomu, že je aktuálně hodně propagovaná hra Za pověstmi českého ráje a naše konkrétní část se týká Víly Jezeriny a jejich 4 zkoušek odvahy. A docela musím říct, že lidi baví, že je to nenáročná procházka ze Jeseného na Spálov a zpátky do Železného Brodu a už jsme měli možná tak 25 návštěvníků.
0: No, to zní opravdu moc hezky. Tak přiznám se, že my pokaždé, když s rodinou zavítáme do některých z měst v České republice, tak rádi navštěvujeme informační centra, protože tam najdeme řadu zajímavých informací, zajímavé tipy. Vidíte to, tipy na výlet. Co byste doporučila?
1: Tak rodinám s dětmi právě doporučujeme tady tu nenáročnou procházku, 4 zkoušky Víly Jezeriny, jak už jsem zmínila, ale jinak určitě prohlídku městských muzeí, galerií nebo procházku po trávníkách a hodně, hodně rádi doporučujeme nový úsek Greenway jezery, která spojuje Železný Brod, Líšný, Malou Skalu a další turistické destinace. Tak to je taky u nás docela hodně oblíbená nabídka a lidi ji mají rádi. Jedou buď vláčkem třeba na Skalu a vrací se pěšky, anebo naopak jdou od nás pěšky po novém úseku Greenwayky a zpátky přijedou.
0: Mm-hmm. Také co se týče různých akcí, tak dívám se, vy tady máte třeba Jirkovskou pouť 25. července.
1: Ano, je to tak. Každá naše městská část, kam patří právě Jirkov, máme celkem 11 těch městských částí, tak si dělá vždycky během léta nějakou kulturní aktivitku. Krom teda Jirkovský pouti bude ještě v Horské Kamenici speed maraton a divadlo a ve Bzí a v Těpeřích se bude promítat letní kino.
0: No, vidíte to, letní kino. Co je pravdy na tom, že vůbec v Železném Brodě, pokud vás navštívíme a zajdeme na nějaký film, prý máte v kině gauč anebo lehátka? Je to pravda?
1: Ano, je to pravda. Je to taková rekonstrukce interiéru městského kina, která proběhla zhruba před 10 lety a takový ty typický sedadla byly opravdu vyměněny za pohodlná lehátka, křesílka a gaučíky a vždycky, když je nějaký film, tak si lidi předem volají a ty gaučíky, křesílka si rezervují, ale nemusíte mít strach, máme jich tam dostatek.
0: No, asi si nemusíte stěžovat na návštěvnost kin, obzvláště letní kino, to má také své velké kouzlo.
1: Ano, všechna letní kina bývají hodně navštěvována a klasicky městské kino, tam bychom návštěvnost rádi trošičku zvýšili, ale taky se stěžujeme.
0: Tak to se hezky poslouchá. No a vy osobně, na co se třeba nejvíce těšíte?
1: Tak já se těším na Neskyjádu, je to už několikátý obnovený ročník, neříkám, že je to velká akce, zatím moc ne, ale pár plavidel se vždycky najde a je to skvělá zábava. Je to 1. srpna.
0: Mm-hmm, tak se budeme těšit. Tolik vedoucí informačního centra v Železném Brodě, Alena Matějková. Děkujeme vám za tyto hezké zprávy, ať se vám i nadále dobře daří a dobře žije a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, my se také budeme u nás těšit na návštěvníky. Mějte se moc hezky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Určitě jste poznali hlas George Michaela ještě v působení v takovém zajímavém seskupení VEM. 11 minut před 16. hodinou, tak jak strávit dnešní večer, pokud ještě nemáte jasno, tak pro vás mám zajímavé pozvánky. V Bedřichově na Jablonecku dnes pokračuje bedřichovské hudební léto. Večer v 19 hodin vystoupí v kostele svatého Antonína Paduánského klarinetové uskupení JK Kvartet. Zazní klasická hudba, jazz a další žánry. Celý program najdete na stránkách Bedřichova. Do letního kina můžete dnes v Dubé, v Nedamově, dnes budou promítat dokument o zpěvákovi Davidu Stypkovi Neboj, dýchej, čaruj. Začíná se posetnění tady kolem 9:30 večer. No a město Chrastavá dnes otevírá letošní sezonu tamního letního kina. Promítání na Louce u Hasičského muzea začíná ve 21:30. Na programu je film Pět švestek a pořadatelé doporučují přinést si deku.

Nevím, zdali si právě vaříte kávu, nebo se chystáte do města na nákup, nebo jen tak odpočíváte, tak pokud je to ta třetí nebo druhá varianta, tak určitě zůstaňte s námi i po 16. hodině, protože už se na vás chystá Humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor a herec Petr Jančařík.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. Stát je dnes určil naposledy. Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu úseku na dálnici D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli senicím už asi 1,5 tuny ryb. A v sobotu čekejme oblačno, lokálně přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů více než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop za litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Ředitelství silnic a dálnic hledá stavební firmu na opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou chce státní podnik v Libereckém kraji spustit ještě letos. Oprava nezačne dřív, než skončí práce na rekonstrukci nádražní ulice v Turnově. Řidiči by totiž neměli alternativu objízdné trasy. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oprava dálničního čtyřpruhu mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
2: Diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě lanového svodidla, takže soutěžíme rekonstrukci toho celého pruhu, včetně výměny za svodidlo betonové.
0: Tradiční noční prohlídky se zítra uskuteční na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu, popisuje autor scénáře Sven Dittrich.
3: Máme historicky doloženo, že Melchior Zedernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně válčil v Uhrách proti Turkům, tak si z uherských válek přitáhl na Frýdlant 4 turecké otrokyně. Tady na Frýdlantě jejich stopa bohužel mizí, nevíme, kde skončili. Možná, že někam schovala Kateřina, jeho manželka.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Osobní auto srazilo cyklistu v ulici Litoměřická v České Lípě. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. A ulice Švestková v Liberce je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
4: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
3: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obliči.
4: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
3: Se rozpohybuje mozek. Jako.
4: Ano.
3: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví.

0: zvědavý než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně, a pak je ten krásný výbuch, takže trapnost je nádherná věc.
1: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
0: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
1: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
0: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš, teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě, když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to, ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí, hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
1: Je to fajn mít parťáka.
0: Jo, jo,
1: že
0: Jirka byl výborný.
1: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
0: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
1: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
0: Určitě.
1: Ikonou rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
3: Povedlo se.
6: Dobrý vás oba dva.
5: Díky.
6: A to byť Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A nikdo nepřijde.
3: To
5: a ty tam stojíš
3: vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže, tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu, večera tu třešničku na vrtu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak jsi opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury, ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se tam vešel do té šatny a on, Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla, říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny.
4: Prince,
5: pamatovali
4: prince.
5: Si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko. Tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takovej jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru. Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světla Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mirek donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, protože on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisér, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, když jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a no, nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
4: Číslojíš
2: si třeba? Jako,
4: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik, že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme. Děkujem. Za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko,
1: Tomáš s náma. Dostává bod. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdu a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přečítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Vláda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík, jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte, já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Tělovýchovná jednota Sokol v Turnově rekonstruuje kotelnu své sokolovny. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. A v sobotu čekejme oblačno, lokálně přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
3: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžej spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici, proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistí úsek od vjezdu z Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Následně silničáři překreslí i vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení potrvá do zítřka, v případě deště do neděle, informovalo vedení města. Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin.
4: Podle starosty sokolské obce Milana Hejduka nebylo možné na takto staré zařízení sehnat náhradní díly. Součástí prací je výměna technologie, úpravy rozvodů vody a kanalizace a další stavební úpravy. Sokolové nechtěli čekat na to, až dojde k nějaké havárii. V takovém případě by bylo nutné Sokolovnu dočasně zavřít. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády, vzniká hlavně hromaděním schodku státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami.
1: Počasí.
2: A zítra čekejme zpočátku oblačnost.

0: Den v kraji.
1: Příjemný a dobře naladěný poslech prázdninového vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak to vám přeje Iveta Kalátová, tak pátek 17. července nám přinesl zajímavá témata, která rozebereme v příštích minutách. Zaměříme se na slabou návštěvnost hotelu a penzionu v Jizerských horách, zeptáme se meteorologa na počasí o víkendu, také vás pozveme na liberecký kávový festival, který začíná už zítra. No a také budeme mapovat kvalitu vody na přírodních koupalištích a chybět nebude ani setkání s hercem a hudebníkem Igorem Orozovičem, který vystoupí už v neděli na letním festivalu ve Staré škole v Křížanech. To všechno vás čeká v této hodině, která je ve znamení Dne v kraji. Pěkný poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: jak zmoj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněna dohoda správy železnic se sdružením

0: jim Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Chytrý radar v Liberecké Krásné Studánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km v hodině, bude rovnou posílat pokuty. V současnosti je v místě informativní radar. Policii se přihlásil motorkář, který v České Lípě málem srazil dvouletého chlapce v kočárku. Pokračuje policejní mluvčí Ivana Baláková.
1: Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na silnici první třídy číslo 9 v České Lípě.
0: Policie přesto žádá veřejnost o spolupráci a hledá svědky incidentů kvůli objasnění nehody. Volat mohou na linku 158. Střed osobního auta a vlaku zastavil dopoledne provoz na trati mezi Smržovkou a Tanvaldem na Jabloneckou. Jeden člověk v autě se při nehodě zranil. Než byl obnoven provoz, nasadili České dráhy náhradní autobusy. V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Počasí je přitom lepší než loni. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí, po Česku cestují až v druhé půlce letních prázdnin. Další podrobnosti připojí v této hodině naše redaktorka. Liberecké technické muzeum bude nejméně do roku 2037 sídlit v areálu bývalých výstavních trhů. Město mu prodloužilo smlouvu o 10 let.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, řeč teď bude o víkendovém počasí, protože je řada kulturních akcí, které se konají pod širým nebem. Jaké nás tedy čeká počasí? O tom už se budu povídat s Janou Ehartovou z Hydrometeorologického ústavu na Kočkově v Ústí nad Labem. Tak vás zdravím. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak povídejte, venku tady je prozatím takové, dalo by se říct, spíše dusné počasí. Člověk si říká, ne, že by chtěl hromy a blesky, ale přece jenom ty bouřky to vždycky trochu pročistí, tak bude aspoň malinko pršet.
2: No, je pravda, že ty bouřky teď u nás tady na severu jsou takového línějšího charakteru. Třeba tady v Ústí už se nám aspoň rozpršelo a rozfoukal se nám vítr a ono to za chviličku přijde i do Libereckého kraje a k vám. Takže nezoufejte, změna přijde. Teď opravdu ještě máte velmi teplo, teď teploty jsou od 26 do 28 do 29 stupňů Celsia, ale opravdu studená fronta už je nad naším území a opravdu bude promlouvat s přeháním. V těch večerních hodinách zhruba za hoďku, za dvě by se zřejmě mělo rozpršet v Libereckém kraji, ale ty bouřky už by neměly být silnějšího charakteru. Když se nějaká bouřka vyskytne, tak asi ano, ale bude to taková ta klasická bouřka, nějaké ty výraznější projevy by se na nich úplně neměly objevovat dle aktuálních modelů.
1: No to jsem právě chtěla říct, aby to byla taková hodná bouřka, aby neškodila. Ano.
2: Vypadá to, že opravdu ty projevy u nás na severu tím, že jsme měli hodně oblačnosti, potom i jako během dne, tak vypadá to, že to nebude zas tak silnějšího charakteru.
1: No a znamená to tedy, že ten víkend tady bude o něco chladnější, než byl tento týden?
2: Bude chladnější, minimálně ta neděle bude chladnější. Zítřek ještě očekáváme, že bude relativně hezké počasí. Očekáváme, že bude polojasno oblačno, tím, že se můžou během dne vyskytnout přehánky bez bouřek zítra. Ty přehánky budou lokálního charakteru. Ráno budou teploty kolem ještě 16-15 stupňů Celsia a přes den nám teplota vystoupí 23 až 26 stupňů Celsia. A největší možnost na takový plošnější srážky, tak to máme během nedělního dne, kdy nás bude přecházet další studená fronta, za kterou se nám dále ještě ochladí. A v neděli ty teploty už 19-23, ty maximální, ty ranní už 15-11, tam už to pomaličku začíná klesat. A jak už jsem před chvíličkou říkala, největší šance na plošnější srážky během nedělního dne, potom v neděli se nám zase začne odpoledne vyčasovat, ale to už je opravdu takové, už jenom to bude taky na chviličku. Takže ten, kdo chce výlet, tak doporučuji určitě během zítřejšího dne.
1: Dobře, no a ten ráz počasí se udrží třeba i začátkem příštího týdne?
2: Ten ráz počasí bude takový chladnější, v chladnějším duchu. Bude k nám zase proudit chladnější vzduch od severu, severozápadu. Budeme mít celkem větrno a ty teploty se nám budou zkrátka pohybovat ty maximální zhruba od 18 do 22 stupňů Celsia, takže na těch nejteplejších místech Česko-Lipsko 22, na zbytku území kolem 18-19 a hlavně ty ranní nebo ty noční teploty, ty nám budou docela klesat dolů. Nebude výjimka, že se objeví třeba hodnoty kolem 8-7 stupňů Celsia, což bude opravdu rozdíl, protože dneska jsme třeba měřili kolem 18-19, takže ochlazení o takových 10 stupňů, jak v minimech, tak i v maximálních teplotách. Hmm,
1: tak kdo tedy plánuje vandr a s paní Počerákem, tak teplé ponožky sebou.
2: Je to tak, aspoň se trošičku ochladíme všichni.
1: No, potřebujeme to. Tolik Jana Ehartová z Hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, tak vám děkujeme za podrobnou předpověď počasí. Mějte se hezky v Ústí nad Labem a my jdeme vyhlížet ten mrak s deštěm, který nám posíláte.
2: Hezký víkend. Naslyšenou.
1: Vám taky děkujeme, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pátečním odpoledním vysílání posloucháte Den v kraji. My se teď zaměříme na hotely a penziony v Jizerských horách. První čtvrtina prázdniny pryč a v Jizerských horách stále čekají na větší množství turistů. V červnu se hoteliaři domnívali, že lidé ubytování zarezervují až na poslední chvíli, ale i přes přízeň počasí se kapacity oslovených zařízení nenaplnily. Jaká je zatím letní sezona, to zjišťovala naše redaktorka Viktoria Židlíková.
1: Počasí bylo zatím mnohem lepší než loni, ale ubytovaných turistů je méně. Penziony čekaly s rezervacemi do poslední chvíle, ale bohužel turisté spíše rezervace rušili. Výhodou v tuto chvíli mají podniky, které ubytování nabízejí a zároveň nabízí třeba občerstvení, což mi popsal Petr Polák, provozovatel Šámalovy chaty na Nové Louce.
2: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
1: Na podobných číslech jsou i ostatní oslovená zařízení. Většina má zatím plno pouze z poloviny.
0: No a čím si to provozovatelé vysvětlují?
1: Stejně jako v minulých letech, podle nich vyráží čeští turisté nejprve do zahraničí. Odpovídá tomu i stav rezervací na srpen, kdy je jich mnohem více. Již zmíněná Šamalova chata je třeba v srpnu téměř obsazená. Svou roli hraje podle provozovatelů i velká konkurence.
0: A jakým způsobem na to penziony a velké hotely reagují?
1: Samozřejmě se snaží svá zařízení zatraktivnit, jak už rekonstrukcemi, cenou nebo nějakým programem pro turisty. Přizpůsobují se i novým turistickým trendům, třeba nárůstu přechodářů, tedy lidí, co prochází Jizerskými horami stezku Českem nebo jiný pochod. Noclehárnu si pro stezkaře připravil i horský hotel Jelínek, říká manažerka Anna Jelínková.
3: Že teda, co se hodně osvědčilo, tak letos máme novinku, že jsem zřídila noclehárnu. A to jsem udělala kvůli tomu, že Bedřichovem jde stezka Českem. To se jako prodává super, že o to zájem je.
1: Noc v takovéto noclehárně vyjde stezkaře na 750 korun i se snídaní.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili. Český rozhlas Liberec na frekvenci 97,9. Teď už pozvánka. Osvěžující kávové drinky, letní speciality, kreativní spojení kávy s jinými chutěmi, ale také finále Czech Aeropress Championship 2026, kde budou nejlepší z nejlepších bojovat o titul národního šampiona soutěže. To všechno najdeme na libereckém kávovém festivalu Drip and Sip, který se koná už od zítřka v paláci Libik v Liberci. Pozvala nás na něj produkční letní edice libereckého kávového festivalu Marie Kříž.
1: Jako pražírna máme navštívenou například Etiopii, Honduras a podobně. Myslím si, že je to součástí toho, ve chvíli, kdy se chcete víc ponořit do té kávy, tak je to zážitek, který vás s ní navždy propojí.
0: Přednáška tady o různorodosti kávového světa, chuti zpracování a cestě kávy od producenta až do šálku. Zítra v 14:30, 50 odstínů kávy. Můžeme nahlédnout na další zajímavé zastávky?
1: Určitě. Abych možná vzhledem k tomu, že festival je zdarma, zmínila hlavně to, že na něj může přijít i někdo, kdo jenom ze zvědavosti se chce podívat, jak taková soutěž vypadá. Vlastně nechce třeba ani konzumovat kávu, protože ji nezvládne skonzumovat tolik. Já často říkám, že když se chystáte na takový festival, tak je dobré si na noc naplánovat například žehlení prádla nebo nějaké domácí práce, protože často neusnete v ten čas, co normálně usínáte. Tak bych ráda pozvala i někoho, kdo třeba má rád jenom muziku, protože jsme se snažili letos vymyslet i hezký program pro ty, co si rádi juchnou. V 15:00 to bude například cymbálová muzika Bohuslava Eliáše a s ní spojená vinná degustace od Decanté. Od 18 hodin se můžete těšit na české zastoupení a to bude liberecké zastoupení a to Super Hero Killers, kteří jsou velmi oblíbení a myslím si, že mají tolik energie, kterou vás 100% nabíjí. To vlastně není ani možná, aby to dopadlo jinak. A od 8 hodin DJ Kletis, taky liberecký takový velmi oblíbený DJ, bych řekla už, který možná přiláká zase trošku jinou skupinu lidí.
0: No, myslíte i na děti? Tam máte také takovou zajímavou zastávku Namaluj si svůj hrnek.
1: Myslíme i na děti. Je tam workshop, který vlastně z keramika Kolářovi. Ostatně keramika Kolářovi vlastně dodali krásné hrníčky i pro ty návštěvníky, kteří si rádi z festivalu odnáší nějaký suvenýr, protože máte možnost si koupit buď ten kávový pas základní, anebo kávový pas, který je s hrníčkem. Ten hrníček je ručně vytvořený, takže to je ta varianta, a nebo si, ano, můžete zajít na workshop. Pro děti je ale připravená i dílna, kde si vlastně můžou pohrát s kafem a vytvořit si různé malování a podobně.
0: Tolik produkční letní edice libereckého kávového festivalu, který začíná už zítra v Libigově paláci v Liberci, Marie Kříž. Tak Marie Kříž byla naším dnešním hostem a vy si celý rozhovor už teď můžete poslechnout na webu liberec.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Posloucháte naši pravidelnou večerní nebo spíše pozdně odpolední hodinu ve znamení Dne v kraji a my se budeme věnovat teď v hodnosti ke koupání v přírodních koupalištích. Tak v Libereckém kraji zatím žádná vodní plocha není nevhodná ke koupání, ale v některých přírodních koupalištích je třeba dát si pozor kvůli synicím. Horší kvalitu vody mají Máchovo a Hamerské jezero, ty jsou nevhodné pro vnímavé jedince. No a zhoršená průhlednost vody je na koupališti v Sedmihorkách, Zákupech, Nedamově a na lesním koupališti v Liberci, kam vyrazila i naše reportérka.
1: Dneska, když jsem vylezla, tak byla voda trošku zelenější.
2: Popisuje plavkyně Martina stav vody na lesním koupališti v Liberci. Na začátku týdne podle ní byla voda čistší. Kvalitu vody zhoršuje teplo, bouřky i návštěvníci. Popisuje předseda spolku spravující koupaliště Jan Vondrák.
3: Vzhledem k nárazovým bouřkám, které přicházejí každý léto, tak vždycky se na tom dně třeba usadí trošičku naplavenin. Ty horký dny tomu vždycky dávají velký záhul, protože že lidi se tam koupou v krémech, což je normální. Jako často musíme umravňovat návštěvníky, aby se třeba nekoupali v normálním oblečení, který mají, ale dodržovali nějaký základy hygieny.
2: Zaslechla jsem, že jste plánovali nějaké vypouštění.
3: Teďka právě končí období žáb a mohli bychom zase znovu vyčistit, ale bohužel ta voda teďka v potocích není.
2: Voda v Libereckém lesním koupališti je nyní na druhém stupni, tedy voda vhodná ke koupání, ale s viditelným zakalením. Hůř dopadly při posledních odběrech Máchovo a Hamerské jezero. Jak popisuje mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
4: Zhoršená jakost vody, tedy voda nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince, je na Máchově jezeře a na Hamerském jezeře. V obou případech jsou důvodem synice. Při koupání ve vodě, která obsahuje synice, bychom neměli překročit dobu, kdy dojde k rozmočení bříšek prstů. Je to taková hraniční doba pro to, aby se do těla neabsorbovaly látky, které mohou synice vypouštět. Tím rozmočením těch bříšek prstů vlastně dochází k tomu, že ta kůže je jemná a vlastně s nás absorbuje ty škodlivé látky, které mohou v té vodě být obsaženy. Ne každá synice produkuje toxín, ale synice mohou produkovat toxíny. Takže to riziko tam určitě je.
2: Voda takovéto kvality je riziková zejména pro citlivé jedince, kterými jsou třeba děti. Ty by se měly hlídat. V případě napití jim hrozí střevní potíže. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Single z nového alba Sisyfás zveřejnil před několika dny herec a zpěvák Igor Orozovič. Ačkoliv celé album má být oficiálně pokřtěno 16. října v Praze, malou ochutnávku už můžete slyšet tuto neděli na letním multižánrovém festivalu Školní tranzistor ve Staré škole v Křižanech na Liberecku, kde bude Igor Orozovič hlavním hostem. Nejen o tom si s ním povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Já začnu tím novým albem, opět se jedná o váš autorský projekt.
2: Já to beru, že to je celý plně autorský projekt, ale každopádně teď na tom novém albu, tam dvě dokonce nejsou moje ani hudebně, ani textově, ale jsem naopak strašně rád, protože to je písnička jednu, co napsal náš klávesák Franta Bořík, takový pánský duet z Hrušní se to jmenuje. A na albu to se mnou bude zpívat Jindra Polák z kapely Jelen.
1: Ale o úplně pánskou záležitost nepůjde, protože to vaše nové album, které už brzy odtajníte celé, se jmenuje Sisyfa, tak na co odkazuje?
2: Sisyfa, to byl takový text, co mě napadl jednou, když jsem si lámal hlavu s jinýma textama, pak jsem šel domů a říkal jsem si, tak já už fakt nevím, začnu teď tady říkat volný asociace a něco třeba přijde. A fakt přišel ten text bez jediný změny, prostě během asi 20 minut jsem si to prostě nějak, to se málo kdy stává, takový ten jako twist v hlavě. I to slovo Sisyfa mi tam tak najednou přišlo, takže je to vlastně takový jasný text o ženě, která si nese ten svůj kámen životem, ale u toho se zvládne i usmívat.
1: A k téhle ústřední písničce se váže i jedno velké překvapení, ale já se ještě s dovolením vrátím k tomu pánskému duetu, který na koncertech zpíváte právě s jeho autorem Františkem Boříkem. Tak uslyší něco podobného právě i návštěvníci letního festivalu v Křižanech, nebo jak se bude třeba váš repertoár lišit od těch běžných koncertních?
2: Je to úplně jiný způsob hraní, je to úplně jiný setlist, protože samozřejmě tady ty velké koncerty, tak ty jsou koncipované pro sedící, takže tam si hodně hrajou s takovýma atmosférama, s těma pomalejšíma písničkama, meditativníma i střídáme to samozřejmě, je to vystavený, vygradovaný, aby si divák odnes takový celistvý zážitek. Ale zároveň za náma často chodí publikum, korto mladší, že jako vlastně je škoda, že to není na stání ten koncert, že musí sedět, že to s nima jako samozřejmě cuká. Proto v létě většinou nebo na různých festivalech hrajeme ten hodinový set, ten takový nadupanější pro stojící publikum a tam samozřejmě by se nějaký něžný songy úplně nehodily, protože si všichni objednávají pivo většinou někde nebo se baví, co si dají do parku v rohlíku. Takže to je prostě samozřejmě takový festivalovější. Taky tam jako máme vpašovaný něco něžnějšího, ale pořád to musí samozřejmě šlapat.
1: Vy budete vlastně hlavní hvězdou večera. Na co byste tam tedy kromě vašeho koncertu nalákal a na co se třeba těšíte vy osobně do Křížan? Protože tam nevystupujete poprvé, už to tam trochu znáte.
2: Dokonce jsem tam právě s klukama, s kterýma teď hrajem tady s tou kapelou, jsem se tam poprvé setkal a vlastně je to pro nás takový návrat na místo, kde jsme se asi před 3 rokama dali dohromady, takže je to jako velká srdcovka. No a pak tam bude jako pestrý program, co vím, že to mám rád, když to není jenom pro jako jednu cílovou skupinu, ale že to je pro rodiny, že tam můžou jít i děti, že tam bude divadlo, bude tam nový cirkus, že jo, kolektiv, takže holky asi, tak to se těšíme taky celá kapela samozřejmě na ně. Ne, takže myslím, že ten program, jak jsem koukal, bude pestrý. A já bych hlavně nalákal na ten prostor. Opravdu nádherný čaro to má, ta stará škola.
0: Tolik zpěvák a herec Igor Orozovič a já ještě doplním, že festival se koná ve Staré škole v Křižanech v neděli 19. července od 14 do 20 hodin a teď už malá ochutnávka.

0: To je herec a zpěvák mnoha tváří Igor Rozovič, Madame Jean Jour, a končí den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na co se můžete v našem vysílání těšit zítra, na co se zaměříme? Zavítáme do sportovního tábora dětí v Benešově u Semil. A také nebude chybět návštěva zámku ve Friedlandu, kde je od zítřka přístupný nový turistický okruh. Návštěvníky zavede dokonce do podzemí. No a protože do libereckého kraje přijíždějí lidé nejenom za krásnou přírodou a památkami, ale také za zdejší tradicí výrobou skla a skleněných korálků, tak zavítáme do jedné z největších výroben skleněných perlí a kreativního centra Nisa Factory v Jablonických Rýnovicích. Tak se máte určitě na co těšit. Po 18. hodině už vás čekají zálety Aleny Zárybnické. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, mějte se krásně, užijte si nadcházející víkend a opět se na vás budu těšit. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu úseku na dálnici D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Lidé v Novém Boru by měli zrušit krmná místa pro toulové kočky kvůli šíření kočičího moru. Výroba osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. A v sobotu čekejme oblačno, lokálně přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké pozdní odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic hledá stavební firmu na opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou chce státní podnik v Libereckém kraji spustit ještě letos. Oprava nezačne dřív, než skončí práce na rekonstrukci nádražní ulice v Turnově. Řidiči by totiž neměli alternativu objízdné trasy. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnice na Volmuta je oprava dálničního čtyřpruhu mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
2: Podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržním systémem v podobě lanového svodidla, takže soutěžíme rekonstrukci toho celého pruhu, včetně výměny za svodidlo betonové.
0: V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
3: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Řidiči musí o víkendu počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu bude zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec. Oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% více než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na více než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla.
1: Počasí.
0: A v noci budou doznívat přehánky nebo bouřky, bude zataženo až oblačno, teploty poklesnou na 17 až 14 stupňů. Sobota bude zpočátku oblačná, lokálně se vyskytnou přehánky. Postupně během odpoledne očekáváme ubývání srážek i oblačnosti. Denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A věnově nad ní jsou policie vyšetřuje dopravní nehodu cyklisty úsekem, ale s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: proměnila televize od doby, kdy sám v televizi začínal. Připomeneme si úsměvy s velkým U, které připravoval jako scénárista. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: Nosím černý brýle.

0: Radomír Šofr se narodil v Novém Jičíně, vystudoval dramaturgii a scénáristiku na pražské FAMU. Spolupracoval s většinou českých televizních stanic, působil například jako šéfredaktor vlastní tvorby na Primě, kde vedl publicistiku, dokument, zábavnou i hranou tvorbu. A nejenom s televizemi, ale i s Českým rozhlasem. Je autorem několika původních televizních formátů. Tak jsem moc ráda, že se teď potkáváme na půdě Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Cítíte se tu jako doma?
1: Musím říct, že se tu cítím jako doma, protože já jsem rozhlasu věnoval 10 let svého života, kdy jsem vlastně vytvářel videotvorbu Českého rozhlasu, což je takový paradox. Takže já jsem byl vlastně kameramanem Českého rozhlasu, střihačem Českého rozhlasu. Vlastně jsem publikoval videa na webové stránky Českého rozhlasu.
0: Co na tom vlastně nahlédnutí pod pokličku rozhlasové tvorby rozhlasových studií pro vás bylo tím nejlákavějším?
1: Tak já jsem měl štěstí, že nás jako ten videotým vlastně vždycky zvali na ty nejzajímavější akce, protože to video se nepořizovalo z běžných pořadů v té době, kdy jsem v tom rozhlase pracoval, ale vždycky, když byla nějaká velká akce, velký koncert, tak

0: že já nevím, 40 koncertů Sočru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfínu jsem absolvoval, ale nebo když byly nějaké věci, když třeba vyhořel na Pustevnách ta Jurkevičova chata, tak jsme dělali velký 11-hodinový benefiční koncert v Rožnově pod Radhoštěm. Takže to byly takové ty krásné akce, nebo jsme dělali předvolební besedy, takže jsem se dostal třeba velmi k duelu, k závěrečnému prezidentskému duelu tehdy mezi panem Schwarzenbergem a panem Zemanem. Takže vlastně jsem se s tou kamerou Českého rozhlasu dostal možná blíž k zajímavým věcem, než s kamerou České televize.
1: Troufám si připomenout moment, a opravte mě, jestli se pletu, my jsme se poprvé osobně viděli při Rosničce roku?
0: Je to tak.
1: Tušíte, kdy to bylo? Já vůbec.
0: Já si myslím, že to byl takový rok 2003 nebo 2004. Ale pamatuju si, že jsme si na vás tehdy připravili úkol a že jste se potápěla v Hříměždicích dolomu.
1: No jasně, to si pamatuju úplně přesně, protože ten úkol měl být něčím složitým, co vlastně nikdo z nás nebral jako komfortní situaci. Bylo to vybučení z komfortní zóny, ale myslím si, že mnozí na tom byli hůř. Jestli si pamatuju, Táňa Míková lezla na lezecké stěně. Máme ještě nějaký příklad, který vidíte v paměti?
0: No asi nejhorší teda byl úkol pro Petru Volákovou, dneska Petru Eliáš Volákovou, protože ta
1: Červy.
0: Řekla... No, ne had.
1: Tak had.
0: Ona řekla, že by nikdy si nedala na sebe hada. Takže jsme se dohodli, že toho hada, a ona na rozdíl od vás ostatních, kteří jste to měli v přetáčce, tak ona to měla přímo na tom jevišti, kde se jaksi bral ten přímý přenos. A ještě to bylo tak jako pro ní nešťastný, že tam akorát byl break reklamní, takže ona si jednou toho hada musela nechat jako dát na ten krk před tím reklamním breakem, pak se řeklo, teď je reklama, takže jí to sundali na těch 6 minut, co šly ty různý reklamy na to psí jídlo a tak dál, a potom jí toho hada zazdali na ten krk, aby se pokračovalo v přímém přenosu.
1: Máme spoustu společných vzpomínek. Radomír Šofr je mým hostem v Záletech.

0: Dobrý den.
1: Ahoj, celých 69 dní a 4 hodiny našich 16 kamer sledovalo gorilí rodinu v pražské zoologické zahradě. To je 99 600 minut.
0: Ano, přesně tak dlouho trvala naše tak trochu jiná reality show Odhalení, kterou pro vás připravil Český rozhlas Leonardo.
2: Radomír Šofr je se mnou v záletech a spolu se mnou teď poslouchal znělku. Přiznávám se, že při ní, při znělce Odhalení, běhal mráz po zádech, co vám?
3: No také, je to velký kus mého života a moc rád na to vzpomínám. To byla taková doba, že se v jeden rok objevily dvě reality show vlastně na konkurenčních komerčních stanicích. Jedno bylo Vyvolení na Primě, druhý byl Velký bratr na Nově a začaly spolu strašně zápasit ty komerční televize. A já jsem akorát končil na Primě, protože jsme si tam nějak neporozuměli. Já jsem to měl úplně v prvopočátku tu velkou reality show taky ve své náplni, ale chtěl jsem to trošku vést právě do takového jako psychologického experimentu, což na komerční televizi opravdu nejde, takže mě řekli, že si přestáváme rozumět a dostal jsem výpověď a asi 14 dní jsem chodil po Praze, říkal jsem si, co teď budu dělat a zavolal mě tehdy pan Bobek, který byl ředitelem stanice Leonardo a říkal mi, co dělám, že jestli bych nechtěl do takové parodie na reality show o těch gorilách jako ve vile, teď mi to odvyprávěla. Jsem říkal, no výborný, tak já jsem teď pověsil akorát tu pravou reality show, tak to se přesně hodí, že teda teď půjdu do té parodie.
2: Bylo to jisté svlečení nějaké role? Cítil jste se s těmi gorilami jaksi víc v pohodě než s lidmi? A teď omlouvám se za to, co si vytvářím v hlavě, jaký most.
3: Ne, no tak to bylo najednou obrovské osvobození, protože ono to začínalo jako parodie, takže my jsme samozřejmě tehdy jak se ta Nova s Primou jako přetahovali, tak na Nově řekli, že jejich vítěz dostane 10 milionů. Na Primě řekli, že jejich vítěz dostane 11 milionů, takže my jsme kontrovali, že náš vítěz dostane 12 milionů. Což, a hráli jsme si opravdu i s těmi slovíčky a začali jsme to vršit jako ty parodické prvky, takže zafungovalo to velmi dobře. Takhle časem, my jsme z té parodie pak vlastně pochopili, že to je příležitost odstoupit a je to příležitost vlastně začít dělat nějaký enrichment, jak se říká, nějaké obohacující vlastně pokusy, abychom se o tom živočišném druhu, o těch lidoopech něco dozvěděli. Takže velmi brzo už jsme opustili takovou jenom tu hru, tu hravost té parodie, když jsme ji tam stále drželi, ale už jsme se pouštěli do těch pokusů, takže já jsem po večerech kreslil různá bludišťata, která potom vyráběl někdo z dřevotřísky, nějaký truhláři a tam byl for, že se musel prstem vytáhnout pomeranč a projet celým tím bludištěm a která gorila to jako první stihne, tak se dostane k tomu pomeranči, takže dvě gorily to rozmlátily hned, ale ta menší, ta si s tím pak hrála skutečně delší dobu, takže takhle týden co týden musel být experiment s lidoopy.
2: Kolik melounů nakonec přišlo gorilám?
3: Skutečně 12, to jsme dodrželi.
2: To jste dodrželi, slovo platí. Proč se to schéma, ten pořád ten cyklus celý lidem tak líbil. Proč ho s napětím sledovali?
3: Protože se vyvíjel. Protože se vyvíjel. Od vlastně legrace parodické to přešlo ke skutečné edukaci v oblasti etologie, chování zvířat, savců, nám velmi podobných a končilo to vlastně podporou života goril nížiných přímo v Kamerunu a vlastně tehdy ještě byl běžný v Africe bushmeat, takže vlastně jsme toho využili k tomu, že se napsali pohádky, které pro kamerunské děti, aby pochopili, že ty gorily nejsou jídlo, ale že jsou to vlastně, že to živočišný druh je velmi blízký, takže ono to mělo tolik vrstev a asi ten nejsilnější moment pro mě byl, že tehdy zabřezla Kamba, což byla ta vlastně nejstarší samice a ten porod se pak vlastně nepovedl to dítě cestou na svět nebo mládě cestou na svět, tedy zemřelo a byla ohrožená životem i ta Kamba a já si pamatuju, že tehdy se sjeli přenosové vozy všech možných televizí, včetně právě Primy a Novy a České televize a vlastně tam rozvěsili ty antény a celý ty přebírali od nás ty obrázky od Českého rozhlasu a vlastně se nás ptali, jako co je nového, že my jsme vlastně stvořili legendu té rodinné skupiny goril nížiných takovou, že to vlastně potom šlo i do těch hlavních vysílacích zpráv těch nejdůležitějších televizních stanic v Čechách. Tak

0: pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zvu vás na rande. Teda, abyste to špatně nepochopili, nezvu vás na rande jako se mnou, ale s fascinující a krásnou vědou, která se jmenuje fyzika. Já vás budu zkouškama jenom provázet. Vlastně dělat takovýho, jak se říká, křena.
2: Ono, dělat křena ve fyzice, to není úplně jednoduchý úkol. Mým hostem v Záletech je Radomír Šofr. Možná v té souvislosti, proč oba máme rádi fyziku?
3: No já myslím proto, že oba jsme se jí chvíli věnovali, vy vlastně celý život, já jenom chvilku. Taky jsem to zkoušel studovat, ale pak jsem zběhl na tu filmařinu.
2: Je to téma, které není snadno televizně uchopitelné. Pro vás tím pádem lákavé?
3: Určitě, ale fyzika je uchopitelná velmi dobře, matematika se špatně uchopí, ale mě vlastně napad takový nápad základní pro to rande s fyzikou, že použiju mladí lidi jako různé figuranty prostě do těch různých situací a ono se to ukázalo jako velmi nosné, takže já jsem vlastně udělal casting v jedné gymnaziální třídě a tam jsem si vybral spoustu takových těch typů a to už stačilo vždycky posadit na kolotoč a ukazovat domnělou odstředivou sílou, která je vlastně jenom setrvačnou silou a teď to všechno vysvětlovat. A ono se to z toho stala taková velmi hravá záležitost.
2: Vznikla i kniha, která nese stejný název, kolektiv autorů Vy, tedy můj dnešní host v Záletech Radomír Šofr, Martin Vlach a Zdeněk Drost. Jak moc důležité je spolehnout se na další členy týmu?
3: Velmi. My jsme si tohleto vytkli, nebo já jsem si to vytknul, že celý ten projekt Rande s fyzikou od té televize k té knize musí být fyzikálně naprosto správný a exaktní. To znamená, že za vším, co tam kdy zaznělo, se musí jaksi postavit i fyzikální veřejnost a říct, ono to tak skutečně je. Proto já jsem našel dva velmi zapálené pedagogy, jeden se později stal i proděkanem, konkrétně Martin Vlach, a oni to se mnou tvořili a to byly dlouhé hodiny po kavárnách. Asi třeba nejzajímavější věc, kterou já zpětně beru, bylo, když jsme si řekli, jak ukázat stav bez tíže. Protože my jsme si udělali takovou jako anketu, průzkum a lidi si myslí, že stav bez tíže, ten se může jenom někde ve vesmíru a že souvisí s tím, že tam jako není gravitace. Což je samozřejmě obrovský mýtus, protože stav bez tíže se běžně nachází na Zemi a s gravitací má co dočinění, ale ne tak prvoplánově, protože lidi říkali, že třeba na oběžné dráze už není gravitace, takže je tam beztížní stav, ono to tak samozřejmě není. Ale jak to teď ukázat vlastně v televizním pořadu? No a Martin Vlach právě říkal, tak já skočím ze stolu a jak budu padat z toho stolu, tak v tu chvíli jsem jako v beztížném stavu, což má pravdu, a ty to v tom filmu ukážeš a já jsem říkal, ale to nikdo nepochopí, protože všichni uvidí, že ty skáčeš ze stolu, to je zkušenost, kterou všichni mají, vidějí, že v tu chvíli letíš dolů. Takže jsme to furt takhle krůček po krůčku jako vylepšovali, no a to natáčení skončilo, a nebudu říkat ty peripetie, natáčení skončilo v Tyršově domě, kde je velmi dlouhá tělocvična, kde jsme na tu jednu stranu dali černý samet, protože na černém sametu nevidíte to pozadí toho pohybu. Před černý samet jsme dali trampolínu s gymnastkou, která si vzala do ruky kladivo a kameraman si musel dát velký odstup, proto ta velká tělocvična, aby stihnul ušvenkovat přesně s tou skokankou nebo s tou holkou na té trampolíně a vlastně, když s ní takhle tu kameru zvedal a padal, jak ona skáče, tak ve všech těch momentech, kromě toho odrazu od té trampolíny, byla vlastně ve stavu bez tíže. A to se ukázalo, že když pustila to kladivo, tak lítalo vlastně s ní vedle ní a byl to přesně ten pohled, který známe z oběžné dráhy, kde si kosmonaut kladivo dá vedle sebe a před tím sametem nebylo vidět, že letí nahoru nebo že padá, čili najednou to bylo, že ta skokanka se vznáší a kladivo se vznáší vedle ní. Takže takhle jsme ukázali v televizi vlastně beztížní stav, jako ta sekvence tam trvá asi 7 vteřin a stála hodně přes 50 000 natočení.
2: Spoustu času bez pochyby. Víte, na vás je vidět, že si s prací hrajete. Je to základní princip toho, že vás to baví?
3: Určitě. Určitě. Já jsem vlastně člověk, který má strašně rád takový odstup nebo lehký humor a hledám ho právě ve věcech, které jsou třeba vážný, jako nějaká věda nebo vědecká disciplína, ale já tam ten humor potřebuju.

0: Vítám vás, milí diváci.
1: Radomír Šofr je mým hostem v Záletech. Dnes každý blok rozhovoru začínáme ukázkou. Mě to moc bavilo totiž listovat vaší televizní tvorbou a zvlášť u úsměvu jsem se často usmívala. S Radomírem Šofrem dnes moc ráda mluvím v Záletech. I ve vás vyloudí tahle znělka pořád ještě úsměv na tváři.
2: Vyloudí a hlavně vyloudí krásnou vzpomínku na spolupráci s Jaromírem Hanzlíkem. Kdysi hvězda první velikosti, dnes člověk, který už v médiích tolik nevystupuje, ale ty úsměvy, to byl projekt, na kterým jsme se nějak sešli a který byl šťastný a oba nás velmi bavil.
1: A to mě zajímá, jak jste se na něm sešli.
2: Pravda je, že já jsem přišel později k tomu projektu, takže já jsem nestál u jeho zrodu, ale dostal jsem se v nějaké fázi, kdy bylo potřeba obměnit scénaristický tým a tehdy mě někdo tak nějak jako doporučil, my jsme se s Jaromírem neznali, ale měl jsem to štěstí, že se mě podařilo vlastně napsat ty texty tak, jak to Jaromírovi šlo dobře do úst a jak si mezi náma časem vzniklo poměrně velké pouto právě tady tím, že Jaromír je totiž obrovský puntičkář a pedant a on potřebuje mít napsaný scénář opravdu přesně.
1: No a kde se pak bere ta lehkost toho projevu, když je to přesně napsané? Protože je to na míru.
2: No protože Jaromír je herec. A herec s velkým H. To znamená, že on má exaktně napsaný text, který potom zahraje, jakože mu ho právě přináší, jako z nebe se mu takhle jako sype, že mu to přináší slina na jazyk, ale právě tam to muselo být všechno napsané. Takhle Jaromír prostě pracuje. Já jsem se od Jaromíra naučil spoustu věcí.
1: Například?
2: No, jednak, že musí být všechno přesně napsané a jednak, že když bychom potom točili ještě i nějaké další věci dokumentární, že třeba natáčecí den končí tak, že se jde nejdřív připravovat další den. To znamená, štáb vždycky šel už si někam sednout po 12-hodinové směně do hospůdky na nějaký to pivo, kameramani, všichni zvukaři, co byli okolo. Když to já s Jaromírem jsem musel třeba do sauny, a tam jsme hodinu si říkali, jako co, jak to budeme zítra točit a tohle. A Jaromír vždycky říkal, no jenom abych v tom třeba nevypadal. To je blbý, tohle bych já nikdy neřekl, to musím nějaký jinak. A tak se furt jako ošívá, tak jsme seděli na zí v té sauně a takhle jsme připravovali to natáčení. A teprve po té hodině a půl, po těch třech koupelích, Jaromír řekl, tak mě už je jasný, co zítra točíme, tak půjdem do té hospody za tím štápem.
1: Kde jste vlastně točili?
2: To jsme tehdy točili ve Františkových lázních, takový pokus o cyklus o lázních, ale zůstalo jenom u jednoho dílu.
1: Mluvil jste o tom, kdo byl autorem scénářů úsměvů. Pavel Tausik, Gustav Opustil, Věra Šašková, Jaroslav Dudek, Ondřej Suchý, Jitka Škapíková, čtuli správně, snad jsem se nezmýlila. No a účinkující tedy Jaromír Hanzlík, a teď spousta dalších. Máte spočítáno, kolik dílů úsměvů úsměv vyvolalo u televizních diváků?
2: Přiznám se, že nevím, ale natáčelo se plných sezon asi 11 a ono to šlo jako týdeník, takže to je 11x40. No, určitě 500 dílů, pak byly ještě nějaké speciály k 60. výročí České televize, takže takových 500 dílů určitě.
1: A ostatně ve vysílání České televize najdeme úsměvy stále.
2: Je to tak, je to věc, která nestárne.
1: No a teď mi právě řekněte to kouzlo té televizní tvorby. Jak udělat věc, která na obrazovkách nezestárne?
2: A když máme společnou tu fyziku, tak já doufám, že to nepopíšu moc složitě, když tak to přeložte divákům. Představte si vlastně jednoduchý diagram jako dvě osy, svislou a vodorovnou. A na vodorovnou osu si dáte takovou škálu od nápadných témat až po taková jako nenápadná témata. Na tu svislou osu si dáte podstatná témata a nepodstatná témata.
1: Oh, ježiš, co z toho vyjde za křivku?
2: No, vyjdou v zásadě 4 kvadranty.
1: Dobře.
2: A ty si můžete krásně zkombinovat. Takže teď se můžete dostat k tomu, že máte témata nepodstatná a taková neviditelná. Tak to je neumění. Nepodstatné i neviditelné téma, to je k ničemu, to můžete poděkovat, vrátit. Pak máte témata, která jsou nápadná, ale nepodstatná. Mm-hmm. A to jste v bulváru. Bulvár je velmi nápadný, křiklavý, ale nepodstatný. Mm-hmm. Pak máte témata řekněme, podstatná, ale nenápadná. A tady už se dostáváme k něčemu, co se zpravidla odpovědně, že to má jako ten veřejnoprávní důvod, je to podstatné, ale trochu nenápadné, tak se s tím musí pracovat. No a pak máte témata, ty když trefíte, tak jste vyhrála ve sportce, a to jsou ty nápadné a podstatné. A když to řeknu jako příklad, tak teď třeba v poslední době jsem dělal takový, produkoval takový film, nebo dokument ve službě horám. A to téma je vlastně podstatné, protože je o horské službě, záchranářích, o lidech, kteří vlastně pomáhají v nějakých jako složitých situacích, ale zároveň je to jako mediálně nápadné. Je tam prostě krásná příroda hor, je tam dobrodružství, je tam něco, co jako přitahuje. Takže to je to šťastný téma, který je zároveň nápadný a zároveň podstatný.
1: Režisérem je Martin Vrbický, mladý tvůrce.
2: Je to tak, my máme akorát v těchto dnech předpremiéru toho dokumentu a diváci budou mít příležitost ho vidět vlastně v úterý 21. října.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Talenty Aleny Zárybnické.
1: Komunikace s tvůrci mě velmi zajímá v dnešních záletech. Mým hostem je Radomír Šofr. Jak složité je tvůrce vyslyšet, zároveň za ním stát a být mu oponentem?
2: To je velmi složité, protože teď jste vlastně těmi slovy vystihla náplň práce dramaturga.
1: Au.
2: Dramaturgie, to je vlastně těžká disciplína, protože dramaturg musí potlačit své ego. Dramaturg je někdo, kdo musí hrát na toho tvůrce, kdo je mu podporou, kdo mu musí, každý tvůrce do svého díla zamilovaný, má pocit, že všechno vymyslel úplně ideálně, a dramaturg je ten, kdo mu musí strašně diplomaticky vysvětlit, že třeba některá věc tam nefunguje, že se to musí třeba udělat nějak jinak. A nesmí použít to slovo musí, protože jakmile tvůrci řeknete, že se něco musí, tak to už je prostě první karambol. Takže je to vlastně disciplína, která se studuje, a vlastně dramaturgů, dobrých dramaturgů je velmi málo.
1: A když se řekne zóna zájmu, co je ve vaší zóně zájmu?
2: Zóna zájmu je vlastně takový nový koncept. Dřív bylo spoustu magazínů v České televizi, různých folklorik a našich venkovů a tak dále, které byly úzce věnované jedné oblasti, a tehdy jsme si říkali, že by bylo dobré vlastně to rozšířit, abychom mohli jít jako s těmi dokumenty do všech diváckých skupin, takže udělat pouze jeden cyklus, který bude přinášet vlastně všechna důležitá témata.
1: Navazuje například i na Ratolesti?
2: V této chvíli ano.
1: Můžeme prozradit, co bude v zóně zájmu po Ratolestech?
2: Po Ratolestech bude chvilku zase volná tvorba, protože ono jenom to přizpůsobovat těm seriálům, to bychom se dostali zase do takového tematického sploštění, takže chvíli se budou zase frekventovat ta nejrůznější témata, která vlastně ovlivňují naši současnost.
1: Radomír Šofr, producent, režisér a scénárista. Posloucháte Zálety.

0: Radomír Šofr, manažer vývoje pořadu v České televizi, režisér a scénárista. Dnes posloucháte Zálety právě s ním. Když jsem listovala programem vysílání České televize, narazila jsem i na prezidentku.
1: Ano, to je dokument, distribuční dokument, který vznikal vlastně v česko-slovenské koprodukci.
0: Je ten portrét Zuzany Čaputové hodně intimní?
1: Je. Protože ono to je vždycky o tom, že každý z těch prezidentů nakonec má nějakého jednoho, dva filmaře, které si pustí k tomu tělu. To bylo i v případě třeba Václava Havla. A to je základním předpokladem, aby vzniknul film, který má nějakou hodnotu, který nebude jenom politickým plakátem. Aby tam byla taková důvěra, že ten prezident nebo prezidentka nechá toho autora točit i ve chvíli, kdy třeba nemá náladu, kdy je rozladěný z něčeho, kdy se mu třeba nepovede zareagovat správným způsobem. A to je vlastně o tom, a tady se dostáváme zpětně vlastně k té profesi toho dokumentaristy, že dokumentarista musí umět jít tomu tématu, musí si umět rozpracovat ty respondenty, o kterých chce točit, ty lidi, které chce portrétovat, a musí se k ním dostat. To je vlastně mnohdy velmi dlouhá práce a zařídit si tento předpoklad je vlastně většina toho úspěchu.
0: Na závěr vždycky poslední otázku Záletu klade umělá inteligence, tak teď otázka tedy pro Radomíra Šofra, producenta, režiséra, scénáristu. Kdybyste měl možnost natočit dokumentární pořad o něčem, co nikdy nebylo zachyceno a přitom by to ovlivnilo naši společnost, co by to bylo a proč?
1: Tak já, abych si získal čas, tak bych odpověděl, jak odpovídá umělá inteligence. To je skvělá otázka. asi bych se vrátil k nějakému vědeckému tématu. Já teď, kdybych mohl dostat všechno dohromady do jednoho cyklu historii, kterou mám velmi rád, udržitelnost a ekologii, které se poslední dobou hodně věnují i v České televizi, tu fyziku a řekněme, že ty gorily představovaly tu udržitelnost a tady ty biologické věci, tak kdybych všechna tato témata, a možná trošku s vesmírem a s počasím, tak kdybych všechna tato témata dostal do jednoho příběhu, který by fungoval a nebylo by to jako dort, kočičky a pejska, tak to by bylo asi to životní dílo, které bych chtěl.
0: Radomír Šofr, producent, režisér, scénárista, velký televizní profík, byl mým dnešním hostem v Záletech. Děkuji za to.
1: Já také děkuji a uteklo to jak voda.
0: Jako vždycky v Záletech. Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policii se přihlásil motorkář, který v České Lípě málem srazil dvouletého chlapce v kočárku. Ubytovatelé v Jizerských horách nemají dostatek rezervací. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. A v sobotu čekejme oblačno, lokálně přehánky a teploty 23 až 26 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Motorkář, který včera v České Lípě bokem srazil kočárek s dvouletým chlapcem, se dnes přihlásil policii. Incident se stal při předjíždění kolony aut stojících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky incidentu, aby s objasněním nehody pomohly. Volat mohou na linku 158. Pokračuje mluvčí Českolipské policie Ivana Baláková.
3: Dnes dopoledne kontaktoval linku 158 motocyklista, po kterém jsme pátrali. Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na silnici první třídy číslo 9 v České Lípě.
2: V polovině července je v Jizerských horách stále málo turistů. Penziony, hotely a horské chaty jsou podle zjištění Českého rozhlasu zaplněné zhruba z poloviny. Počasí je přitom lepší než loni. Podle provozovatelů jezdí turisté nejprve do zahraničí. Po Česku cestují až v druhé půlce letních prázdnin. Díky hezkému počasí se daří alespoň restauracím. Jak říká Petr Polák, provozovatel Šámalovy chaty na Nové Louce.
4: To letošní léto je vlastně ten začátek takový jako vždycky, že těch prvních 14 dní v létě je takových horších, ale zase nám přeje počasí, takže ty lidi do restaurace jako nám chodí hezky, ale ubytování máme třeba ze 40% jenom obsazené.
2: Stavbaři v Turnově v těchto dnech opravují kotelnu v Sokolovně ve Skálově ulici. Veškeré vybavení kotelny v historické budově bylo staré přes 30 let. Práce by měly být hotové nejpozději do konce letních prázdnin. Součástí prací je výměna technologie, úprava rozvodu vody a kanalizace a dalších stavební úpravy. Sokolové nechtěli čekat na to, až dojde k nějaké havárii. V takovém případě by bylo nutné Sokolovnu dočasně uzavřít. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvíce za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop za litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí.
1: Počasí.
2: A zítra čekejme v Libereckém kraji zpočátku oblačno, lokálně se přidají přehánky, postupně během odpoledne budou ubývat srážky i oblačnost. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní, rostlové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Na silnici 35 u Jiřmanic stojí porouchané osobní auto. V úseku doporučujeme zpomalit a ulice Lesná v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřená. Jezdíte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím.

0: že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
0: Zase je to přehnané a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete a to sice skvělá lingvistka.
1: No a já jsem řekl a to skvělá lingvistka a sice skvělá lingvistka, což je správně.
0: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
0: No to je jako kdybychom řekli dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
0: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
0: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a sniž kortizol, výtažky ze 7 special hoops, s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali stovce mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
4: Veselé a

0: Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní Turko, co to je?
1: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
1: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
1: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
1: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
1: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: léta asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin. A já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček. Skoro.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení. Je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovací.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik, čet něco. Jo. Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkuď a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale pohodu? V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci, vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc. Zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit. Zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi. Dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad. Pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné. To tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: den. Já jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat si, že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolu a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
0: No,
1: moc vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: a vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, to, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. Je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. To tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jakým to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto. Paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak. Loučí se Patrik Rozehnal. Uslyšíme se dnes určitě ještě jednou. A posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rády, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
5: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
5: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
5: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
5: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No
4: a to jste tak scháněla odvoz, anebo?
5: Ne, on se nabít. On se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
5: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byly, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu nebo jí obejmu?

0: nebo nějak se k ní víc přivinout?
1: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No, ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
2: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
0: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
2: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je. No a tak oni to moc nechtěli, abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo. No ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili. Paj byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako... A nebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no. Až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec. No, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
3: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství. A tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
4: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
2: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šlem ráno, no.
1: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
0: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
2: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta, ne, kdo pak měl auto, že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus, no a všetci se naložili do autobusu a zavedli se do kostela, to dřív byla svatba v kostele.
0: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich, nevěsta vzadu?
1: Ne, v obráceně, tam já vepředu a myslím,
2: ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A musela, já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
0: Tam jste drkotali zuby, ne?
2: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
0: Co jste měli?
1: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
2: No a ty jsi mě krmil?
1: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
2: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny jeho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
0: Jak vypadal ten váš první tanec?
2: Ježiš,
1: to byl ploužák. asi tělo na tělo, líčko na líčko.
2: To nebylo tak v té době vůbec, to by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný a pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nejradši a jeho.
1: No. No a ještě vám řeknu, no, že to je zhoda jmén. Já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
0: Ne.
2: No. Mm-hmm. No.
0: S tím za vámi přišel.
2: No to, ne, to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy. Když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let, Šulovi, no.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu, jednu jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat,
3: jako ale, no a tak jako, a pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už, že.
4: Myslíte no, manžela?
3: No, protože ona žila s náma a ono to nebylo na ní znat, až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto, no taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned, jako no. Já když jsem to slyšela, víte, co to pro mě, jako takový děvčátko tam nechat. To mě tady sousedka vždycky říkala, to je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít rok, dva, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, Ježíš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ju budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50 přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkám přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela no, zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale ve všechno jsem musela dělat já. No ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já. Když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotník, kde máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula
6: abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na něj nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětským ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
6: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Nedělej to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No kilo 60, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas kruté byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla zrvema úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde, my jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko, my jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Studno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu ksódu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... No. Jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ji nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že necili mi. No ale teď teprve máme pěkné život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde. No.
4: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, Není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, a
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
5: A moc vám děkujeme.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No protože ví, že jdu s ní vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit, co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: Pomalu zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem, co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. Já to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a i tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no to, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrájou takový tango, polku, valčí, znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte na život. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký, no, prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem je snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, jídle nevybaruje, co uvařím, to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, když jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, až jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jakový ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady, trvalo mi to asi 14 dní tohle sto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okle do toho okýnka, říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkal, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu.
3: Teď on vytřeš, jako, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle v téhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vezmete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko, přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, bří, na jedničku odskáčete pryč, bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi profet, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, jo. Teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam.

0: Moňka, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Jsem říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítl z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám ping, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí. Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána, letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože teď ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, jsem říkal, Krist, co jsi dělal? On říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme nad tím takhle stáli, jsem říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsiš na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
0: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl skoro i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhodu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už... jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, my jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako já, Dort, já, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrlil německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekni to, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Ty on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal. Vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, říkal, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, říkal, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi pod tleskou obrovským, a teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt, teda. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strýček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je. Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě poce hrnul, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem. A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, takže tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. A to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky, ahoj a děkujeme.
1: Díky, nashledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
4: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on o to jde do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející. Je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řekl, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten je ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal z těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, že by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 23 21 58 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vážně Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehadejte Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: Ať tam jde on.
8: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se potom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději

0: Nehádejte se prosím vás.
1: Nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás teď. Bu bu bu. Kdo se hádá?
0: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
3: No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
0: No tak páni, tak se

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a ošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano. Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Sama sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má kladu tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo s osobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, tak i taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečky. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád, celý život svůj mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takový malinký Jozefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně, taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no

0: a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krastobruslení, tak Hana Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzí ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je za úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to taky to prostě.
1: To byla v podstatě otázka cti, že?
0: No, to prostě to.
1: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
0: Taky to víte, že jo.
1: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
0: Určitě.
1: Já vám moc krát děkuji. Mějte se hezky a dobrou
0: taky,
1: noc.
0: Taky mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
1: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala z Myšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič,
0: ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako Jindřich to bylo tu prostě vyhlášení to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takový a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhle tím, že jste dal tohleto téma opravdu, to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc, to jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Kubánec.
0: V 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Pak teď se říká boxer, že jo, dřív to bylo rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, To není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil. Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten Vašek Pirový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Sirový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo, a teď jsme viděli, Vašek tam byl, ona byla plná chodba, ohromný chlap a teďko jsem viděl, ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. to by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, tento trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povýšený terč, jo, teď chodil, mi mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal jste mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem a i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivá Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádný fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 až 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá ano. Mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo a já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník, 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a to jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, noblesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl, pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalkě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, akorát, nestál se
1: akorát, Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte
1: ne,
0: podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/Linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám, Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety, no a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. A ten, kdo vyhrál, ten Drake, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil. On s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně byli šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel Tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně začal pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney, přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
1: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
2: To jsem vám chtěla říct. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
2: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci, a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měslivcem, opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii v hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
2: Ano, vím. To jsem já nechtěla říct.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: z nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900, nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést: máte chlapce? A odpověď: mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci, tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joinerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruslení, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pošeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to v připlavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal nevzala, jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla.

0: a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na
1: Karolina
0: to jméno.
1: Muchová.
0: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. Ale to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. I ta druhá, ta, jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruflář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
1: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
0: No, vnucováno, tam to bylo.
1: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
0: Kodeše,
1: Šmída, Lendla a dalších.
0: Šmída, Lendl, tak. Martina Navrátilová.
1: Samozřejmě, ano. No.
0: No, tak. To je naše doména tenis.
1: Já vám moc krát děkuju.
0: Tak tam bohužel máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
1: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
0: Já také zdravím všechny posluchače Noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou. Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že ji před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

semenes da

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československou jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže vlastně byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dávno.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No a vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném, a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla, musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já dneska přímo na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta byla taky do Trokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli je Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě taky.
0: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybavím jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ráska, jo.
1: Když se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo no jenom on, jak, ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: A když jsi radši držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu a medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrat.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že Jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co křičeli, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem. Abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuju za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mm-hmm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, pak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám često čestem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skválně někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před třemi lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistrně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme.
0: No?
1: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. V televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Mějte se hezky. Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně se omlíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta jejich počátek?
2: No, jsem byl ještě mladý kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bal, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty, mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo, byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit. Ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková. A tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš Jim.
1: Můj Jim?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Pantau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko. Pomíček, druhé kapičko, pánové.
3: K rodičům, nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobil?

0: Čína prosil bych jedno velký studený pivo.
1: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
0: Já, že jsem opilec.
2: No proč?
0: Já, že jsem...
3: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde no, o to.
4: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemmer se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
5: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tadyhle máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám pozejk, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko a ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný. Víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili, jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pej, 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni.

0: Já jsem si už jenom padám zvedá. Nic, pozor, tečko. Bufur vostro Pepo volní. Ježiši Kriste. Já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují 1 m k 10 m a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch
1: Franto, že jsi mi nic neřekl, člověče.
0: No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, noze, Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Neruš.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si u...
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhotu.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemr, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemr pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemrovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemr tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštěli, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemr tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemra do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás vohnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Ty ho sem pozval na vohnout, pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Jindra.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemr natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemr při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemr jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemr, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Ale mohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, ne, ne, ne, ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dasar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, ne, vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Že
8: předtím odešel do k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco soudu dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, to... Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bohuží, viď? Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co se
5: jmenuje? No mohla se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
9: To je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže
9: no, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
9: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je? Jo, to je
7: on je major, no. Má šavly,
9: že jo.
7: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
9: Já jsem ani nechtěl.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink, Cililink.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
10: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
5: Ne.
7: Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro.
5: Jo.
7: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné
12: 18leté poupě.
5: Úplně pitomá.
12: Ale proč, kde
5: pitomá,
12: ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako no, ta Matilda, no, přijdu do krámu, no, no a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
12: No, Dasárovi,
5: Dasárovi, to je jedno, no, no, no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
12: ale
5: to je úplně
12: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
12: Ale není to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
12: Ne omyl.
5: Ne, no, ne, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda, já vám řeknu. To je výborný, teda, kde jste tu hru našli,
9: panoci. Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
12: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
12: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
12: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
12: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
12: No to, co udělá každý normální mužský.
10: Ano. Ano.
5: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
12: Jasný.
5: Jasný.
12: Chcete ještě další nějaký vysvětlení?
5: Dobrý.
12: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
12: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohli si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
5: Her, gol, fakra. Mě tady nebude. Hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
3: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
7: Jen seď, tatínku, pak tě zase budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
8: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no. On zas měl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
3: Nikde nic. Co já teď budu dělat?
9: Bez dveří.
7: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
9: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
10: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.